0: Rádio Haná. Tady jsou Hanáci. Hrajeme doma i při práci.
1: Hudební novinka Rádia Haná.
0: Právě teď.
1: Právě teď.

0: aplikaci do mobilu
1: pro váš lepší hudební výběr.
0: Stáhněte si aplikaci Rádia Hana do telefonu
1: z Google Play a Apple Store.
0: Stahujte,
1: poslouchejte, užívejte.

0: Máme tu pro vás další zprávy. Nová pohybová zábava v Lipníku. Na sídlišti Zahradní vzniká nové parkourové hřiště. Hotové bude v červenci a nabídne překážky a prolézačky pro začátečníky i pokročilé vyznavače parkouru a freerunningu. Revitalizace největšího sídliště v Zábřeze, sídliště Severovýchod, pokročila do druhé etapy. Obnova přinese do konce roku modernizované povrchy, upravená parkovací místa, nové veřejné osvětlení i výsadbu zeleně. Dopravní policisté v Olomouckém kraji hlásí rekordní počty srážek se zvěří. Za uplynulou sezónu řešili přes 850 nehod, nejvíc jich bylo na Olomoucku. Vůbec nejnebezpečnější úsek je ale na Přerovsku na silnici první třídy mezi Kokorami a Předmostím. Řidiči by podle strážníků měli v kritických odpoledních hodinách ubrat plyn a dávat velký pozor, píše o tom Deník. Sport. Česká tyčkařka Amálie Švábíková nebude závodit na úterní zlaté tretře v Ostravě. Bronzová medailistka z letošního halového mistrovství světa se omluvila kvůli zranění kotníku, po kterém musí dohnat tréninkové manko. Fanoušci ale v Ostravě o skvělou tyčku nepřijdou. Největší hvězdou bude olympijská vítězka Katie Moonová z Ameriky, informuje Sport.cz.
1: Počasí.
2: Víme, jak bude v pondělí na Olomoucku i jinde v regionu. Začátek týdne slibuje polojasné až oblačné nebe, výjimečně se nám může objevit přeháňka nebo bouřka. Napršet by ale nemělo více než 2 mm, na horách spadne maximálně 8 mm. Teplotní maxima se budou pohybovat mezi 18 a 22 stupni. Sluníčko se nám v plné síle ukáže v úterý, to bychom totiž měli mít jasno až polojasno. Rtuť teploměru v úterý vystoupá ke 24 stupňům. Máme tu i informaci pro alergiky, právě probíhá sezóna pilu travin a žita, skončila nám ale sezóna časných dřevin, jako je třeba bříza, blízka nebo olše.
1: Nejlepší hudební výběr. Byly tři hodiny.

Ahoj všichni a jdeme na to. Berani, zkuste dneska vybočit ze stereotypu. Býci, nakopněte se k nějaké spontánní akci. Blíženci, celkem rychle načerpáte potřebné síly. Raci, vy si zasloužíte 100% restart. Lvi, s okolím prožíváte skoro pohádkovou harmonii. Pany, nedělejte nic, na co vám nezbývají síly. Váhy, na blížící se léto chcete mít šmrnc. Štíři, během dneška vyřešíte několik zapeklitých úplně.

0: Víte, že hudba je návykovější víc nežli sex, cigarety nebo drogy? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den.
1: Posloucháte Rádio Haná.

0: celý film během jednoho songu. Právě teď vracíme vaše vzpomínky na váš milovaný film. Užijte si unikátní verzi svého oblíbeného hitu a prožijte znovu filmový příběh. Právě teď na Rádiu Hana. Rádio Hana.
1: Christian Grey.
2: Jsem Anastázie Stýlová.

0: Peter, ty bych rád kousal.
1: To by se mi asi líbilo.
0: Ani se tě nedotknu, jen s písemným souhlasem. Smlouva o mlčenlivosti. Když podepíšeš, znamená to, že nesmíš o nás dvou s nikým mluvit. Můj právník na tom bohužel trvá.
1: Proč bych to jako dělala?
0: Abys mě uspokojila.

0: Ano. Já vím, jak je to děsivé. Já se poprvé cítil stejně.
1: Rádio Hana.
2: Nejlepší hudební výběr.
1: Nejlepší hudební výběr. Nejlepší hudební výběr.
3: Byly 4 hodiny.

0: června, třetí červnový týden je tady a co nám vzkazují hvězdy, ví náš rádiový astrolog Tonda Baudyš. Ahoj.
1: Ahoj Lukáši, srdečně zdravím tebe i posluchače.
0: Tondo, o čem bude tento týden?
1: My astrologové někdy máme důvod k optimismu, přestože zbytek veřejnosti nemá na optimismus ani pomyšlení, ale tento týden je hodně o mezilidských sympatích, o tvořivosti a určité radosti. Ve středu je tam i hodně romantických energií, zároveň určitých poučení z krizového vývoje citového života, takže on ten týden je vlastně plný a šťavnatý, určitě je to chytrý týden, kdy přemýšlení, ale i intuice pracují velmi dobře. No a stran víkendu nemám žádné výhrady, právě naopak jsem velice spokojený, že prožijeme tak hezký víkend.
0: Tento týden spolu budeme tvořit, radovat se, v polovině pracovního týdne je prostor pro romantiku i pro poučení a víkend to bude pohodová kapitola sama pro sebe, radost poslouchat. Naším hostem je každé pondělí astrolog Tonda Baudyš, hvězdy radí, my hrajeme a Tondo, díky za čas, který si nám věnoval.
1: Zdravím tebe i posluchače.
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
3: Máme pro vás všechno nejlepší. Tři programy na více než 30 výkonných vysílačích.
4: Největší hity 80. a 90. let.
3: Plus ověřené novinky hraje vaše číslo 1.
4: Rádio Hana.

0: Pro milovníky současné energické taneční muziky je tu naše nové Rádio Metropole Olomouc.
1: Tři programy na více než 30 vysílačích nebo kdekoliv online na radiohana.cz.
2: To je Rádio Haná, Skyrock a Metropole. Máme pro vás všechno nejlepší.
3: Rádio Haná,
4: tady to žije.

0: počasí.
1: Víme, jak bude v pondělí na Olomoucku i jinde v regionu. Začátek týdne slibuje polojasné až oblačné nebe, výjimečně se nám může objevit přeháňka nebo bouřka. Napršet by ale nemělo více než 2 mm, na horách spadne maximálně 8 mm. Teplotní maxima se budou pohybovat mezi 18 a 22 stupni. Sluníčko se nám v plné síle ukáže v úterý, to bychom totiž měli mít jasno až polojasno. Rtuť teploměru v úterý vystoupá ke 24 stupňům. Máme tu i informaci pro alergiky, právě probíhá sezóna pilu travin a žita, skončila nám ale sezóna časných dřevin, jako je třeba bříza, líska nebo olše.

0: pondělí ráno.
1: Ahoj, tady Richard Krajčuska, Pelik Krištof. Zdravím všechny posluchače Rádia Hana a jsem šťastný, že právě teď budete poslouchat naši novinku Půlnoční hřích, kterou s námi naspívala Domela Ládia. Užijte si to.

0: hvězd ví.
1: Rádio Hana.
0: Horoskopy pro dnešní den.
2: Ahoj všichni a jdeme na to. Berani, zkuste dneska vybočit ze stereotypu. Býci, nakopněte se k nějaké spontánní akci. Blíženci, celkem rychle načerpáte potřebné síly. Raci, vy si zasloužíte 100% restart. Lvi, s okolím prožíváte skoro pohádkovou harmonii. Pany, nedělejte nic, na co vám nezbývají síly. Váhy, na blížící se léto chcete mít šmrnc. Štíři, během dneška vyřešíte několik zapeklitých úkolů. Střelci, máte chuť chovat se výstředněji, než je zdrávo.

0: teď pozor! Extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
1: V sobotu se na zámku v Tovačově uskuteční oblíbené večerní prohlídky s divadlem. Ponoříme se do napínavého příběhu o tajné operaci, odvaze a morálních dilematech. Tak si nezapomeňte zarezervovat své místo na večerních prohlídkách. A uvidíme se už tuto sobotu na zámku v Tovačově.
2: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
3: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
2: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
4: Obec Velké Losiny zve od pátku až do neděle na velkolosinské svatojánské slavnosti. A bavit se budou úplně všichni. V pátek zahraje Adam Mišík, Tubla Tanka a v sobotu Kristián Šebek. Připraven je jarmark, spousta hudby a zábavy. A to je začátek. Nenechte si ujít velkolosinské svatojánské slavnosti.
5: Artbeat.cz. Festival, který v Olomouci ještě nebyl. Industriální prostor BOV. Sochy Honzy Dostála. Světla a do toho pořádný rokovej nářez z horký žeslíže. Industriální areál, umění i živá energie. K tomu VIP zóna, delikátní gastro, program pro děti a festival, který v Olomouci ještě nebyl. Hlavní host, horký žeslíže. Artbeat, 18. června, industriální prostor BOV na ulici Gmrazírna v Olomouci. www.artbeat.cz.
6: Rádio Hana.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: červnové novinky Rádia Haná.
1: Udělal to parádě, pojď synu!
0: Po 20 letech jsme zpátky na mistrovství světa ve fotbale.
2: A Rádio Haná bude u každé fotbalové emoce.
1: Je to gol!
0: Výsledky,
2: komentáře,
0: statistiky,
2: zajímavosti.
0: Červený je měsícem fotbalu
2: a taky Itálie.
0: Italské léto na Rádiu Haná, to jsou
2: největší italské megahity
0: a soutěže o ceny. Poslouchejte,
2: hrajte
0: a vyhrajte.
2: Navíc každé všední dopoledne u nás tiká stroj času.
0: Poslouchejte mezi 9 a 10
2: Procházku pamětí.
0: Hádejte rok a vzpomínejte na události,
2: které tehdy hýbaly světem. Fotbalový šampionát.
0: Italské léto.
2: Procházka pamětí.
0: 3 velké důvody,
2: proč si Rádio Haná pustit ještě o něco hlasitěji.
0: Takové jsou červnové novinky Rádia Haná.
3: Tady je Rádio Haná. Hezké ráno.

0: Radiohana.cz, kde vysíláme, co právě hraje i novinky ze zákulisí. www.radiohana.cz.
1: Folklorní spolek Hanák Troubky vás zve na akci Slunovrat 20. června od 16 hodin v areálu za kulturním domem v Troubkách. Den plný lidové hudby, tance i dobrého jídla. Vystoupí Jiří Pavlica a Hradišťan a další folklorní soubory. Vstupenky v síti Ticketmaster. Info na hanaktroubky.cz.
2: 30 rokov na scéně No Name O2 Arena.
3: 30 rokov kapely No Name na scéne. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 Aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
4: Olomouc.

0: taneční show, food zónu a na více než 200 kapel v uzavřených ulicích města. V sobotu vás navíc čeká bohatý doprovodný program pro děti v Čechových sadech s festivalem Sportáček. Vstup na akci je zdarma. Více na www.olomoucžije.cz. Generálním partnerem letošního ročníku festivalu Olomouc ožije je GEMO, významný hráč v oboru pozemního stavitelství, developer a investor. Akce se koná za podpory města Olomouce a Olomouckého kraje.
1: HASPO 2026. 20. června od 10 hodin ve sportovním areálu Pochoř. Čeká vás bohatý program po celý den. Ukázky letecké techniky, bezpilotní prostředky armády České republiky, letecká akrobacie, vírníky, hasiči a mnoho dalšího. HASPO 2026. 20. června, Pochoř.
2: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
3: Už 150 let sklízíme úspěch a sázíme budoucnost. Slavte s námi i vy. Už tuto sobotu vás zveme na rodinný den do areálu Střední zemědělské a zahradnické školy v Olomouci. Čeká vás divadlo Tramtárie, kapela Ztracené ráj, floristická show a mnoho dalšího. Stavte se v sobotu za námi.
4: Rádio Haná.
5: Ranní topka.

0: Rádi vám děláme krásné ráno. Rádio Haná s vámi.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Dál si budeme hrát nejlepší hudební výběr. Pro super probuzení. Emigrant. Budík s námi. Vypne Benson. A na ranní procházku se psem vyrazíme s Mikaelem. 56, nové zprávy, dobrý den.
2: Bude 6 hodin.
3: Hezké ráno.
2: Zprávy Rádia Haná.
4: Máme tu pro vás další zprávy. Nová pohybová zábava v Lipníku. Na sídlišti Zahradní vzniká nové parkourové hřiště. Hotové bude v červenci a nabídne překážky a prolézačky pro začátečníky i pokročilé vyznavače parkouru a freerunningu. Revitalizace největšího sídliště v Zábřeze, sídliště Severovýchod, pokročila do druhé etapy. Obnova přinese do konce roku modernizované povrchy, upravená parkovací místa, nové veřejné osvětlení i výsadbu zeleně. Dopravní policisté v Olomouckém kraji hlásí rekordní počty srážek se zvěří. Za uplynulou sezónu řešili přes 850 nehod, nejvíc jich bylo na Olomoucku. Vůbec nejnebezpečnější úsek je ale na Přerovsku na silnici první třídy mezi Kokorami a Předmostím. Řidiči by podle strážníků měli v kritických odpoledních hodinách ubrat plyn a dávat velký pozor, píše o tom Deník.
2: Sport.
4: Česká tyčkařka Amálie Švábíková nebude závodit na úterní Zlaté tretře v Ostravě. Bronzová medailistka z letošního halového mistrovství světa se omluvila kvůli zranění kotníku, po kterém musí dohnat tréninkové manko. Fanoušci ale v Ostravě o skvělou tyčku nepřijdou. Největší hvězdou bude olympijská vítězka Katie Moonová z Ameriky, informuje Sport.cz.
5: Žijeme v době, kdy nikdo nemá na nic čas.
6: Všichni jen zběsile scrollují, těkají očima a neudrží pozornost ani... Počkej, o čem jsem to mluvila?
5: Už vím, o nás a o vás. Ze všech soukromých rádií u nás totiž posloucháte Rádio Haná úplně nejdéle.
7: V průměru přes 3,5 hodiny denně.
5: V dnešní uspěchané době jsme za to nekonečně vděční.
7: A upřímně nám z toho buší srdce štěstím. Děkujeme.
2: Počasí.
8: Víme, jak bude v pondělí na Olomoucku i jinde v regionu. Začátek týdne slibuje polojasné až oblačné nebe, výjimečně se nám může objevit přeháňka nebo bouřka. Napršet by ale nemělo více než 2 mm, na horách spadne maximálně 8 mm. Teplotní maxima se budou pohybovat mezi 18 a 22 stupni. Sluníčko se nám v plné síle ukáže v úterý, to bychom totiž měli mít jasno až polojasno. Rtuť teploměru v úterý vystoupá ke 24 stupňům. Máme tu i informaci pro alergiky, právě probíhá sezóna pilu travin a žita, skončila nám ale sezóna časných dřevin, jako je třeba bříza, líska nebo olše.
9: Omega Centrum Olomouc nabízí jen do konce srpna letní akci 12+1. K novému ročnímu členství jeden měsíc zdarma. Jdi na omegasport.cz.
2: Doprava.
8: Víme, jak se jezdí tady. Podle statistik za rok 2025 má Olomouc jako krajské město druhé nejbezpečnější silnice v republice. Přesto je v hanácké metropoli místo, na které bychom si kvůli vyšší nehodovosti měli dávat pozor. Je to křižovatka Velkomoravské a Rooseveltovy. Z podobného důvodu bychom měli jezdit opatrně taky na silnici na Šumpersku, na trase mezi Postřelmovem a Kláštercem. Pořádně se rozhlédnout taky v Přerově na světelné křižovatce, kde se setkávají ulice Hranická a Staré Rybníky. Opatrnost se pak vyplatí i v Hranicích na ulici Olomoucká. Tak ať vás čeká jedině bezpečná a pohodová cesta.
2: Rádio Haná.

Olomoucký půlmaraton nebo megashow Evy Farné v pražském Edenu jsme si užili během minulého víkendu s rádiem Haná. Ten víkend už je za námi a dnes zahajujeme nový týden, během kterého budou slavit svátek třeba Zbyňové, Milanové nebo Lojzové. A dnes jsou to všichni Vítové. Co jejich jméno znamená a kolik ho v Česku nosí? Odpověď je tady u nás na Hané už po 6:45. Teď je 6:10. Hezké pondělní ráno z Pet Shop Boys přeje 15. června vaše věrná Haná.

0: Spolu s Mikaelem jsme nad věcí. Dobré ráno, naše ranní rádiové superhrdiny. Poznáte i tak, že poslouchají rádio, v jedné ruce mají psí vodítko, v druhé svačinu dětem do školy a v hlavě seznam úkolů, které musí během celého dne zvládnout. Možná jste to právě vy a přesně pro vás hrajeme nejlepší hudební výběr. Stejně jako vy dneska zvládnete hodně povinností, my zahrajeme hodně muziky. Od rádia Haná pro vás za chvíli Chesney Hawkes, také Sting. V dopravě rádia Haná před 6:30 uslyšíte třeba o nehodě mezi Moravskou Třebovou a Svitavami. Za tunelem hřebeč bourá osobák a nákladák. A teď v 6:17 připíjíme na dnešní oslavence.
1: Rádio Haná, kalendárium.
0: Máme pondělí 15. června a svátek slaví každý Vít. V Česku jich máme přes 18 000 a jejich latinské jméno znamená veselí. Veselí se i dvě americké herečky Helen Hunt a Courtney Cox. Ano, Courtney, to je Monika z Přátel. Obě slaví narozeniny. U nás na Moravě slaví narozky zakladatelka organizace Dobré místo pro život, naše kamarádka Věrka Zukalová. A na dnešek připadá i Mezinárodní den odpůrců vojenské služby nebo Světový den větru. Ať vám vítr fouká do zad a posouvá vás tam, kam chcete, přeje vaše rádio v pondělí 15. června.
1: Rádio Haná, kalendárium.

0: si do mobilu
1: pro váš lepší hudební výběr.
0: Stáhněte si aplikaci Rádia Hana do telefonu
1: z Google Play a Apple Store.
0: Stahujte,
1: poslouchejte, užívejte.
2: Krásná pleť není filtr. Je to zdravý glow, hydratace a péče na míru. Juicy Skin v Marble Clinic dodají pleti rozzářený a mladiství vzhled.
3: Hledáš dobrou práci u Prostějova? Přidej se k Nevě, ryze české rodinné firmě. Vyrábíme venkovní žaluzie pro celý svět. Do výroby hledáme operátory práškové lakovny. Ranní a odpolední směna. Průměrná mzda na pozici 38 tisíc. Koukni na život v Nevě.cz a přijď se k nám podívat.
4: Nodie je nově zasklená. Z Markýzy jsem taky nadšená.
5: A to ještě, holka moje zlatá, máme nová garážová vrata.
6: I děti hned ocení příjemnější bydlení. Stojan Interiér, garážová vrata, předokenní rolety, zasklené balkony, zimní zahrady, žaluzie, sítě proti hmyzu i Markýzy. To je Stojan Interiér. www.stojan.cz.
7: Jahody, jahody. Přijďte si nazbírat ty nejsladší jahody. Do Prostějova na ulici Určická a nově v Nedvězí u Olomouce. Více na jahodárny.cz.
8: Co se tady děje?
9: Co se chystá?
10: BYD Tech Days. Testovací dny u

0: Hybrid za cenu spalováku.
1: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
2: Tana oční klinika Olomouc. Oči jsou bránou do lidské duše. Dopřejme jim tu správnou péči. Lepší zrak pro kvalitní život. Tana oční klinika CZ.
3: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
4: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
5: Posloucháte Radio Haná.
6: Hezké ráno.

Třetí červnový týden se hlásí o slovo, ten týden má být dost kreativní a pokud chcete romantiku, těšte se na středu. Potvrzení od astrologa Rádia Haná už po 6:30 v našem playlistu zazáří další hudební hvězdy jako Dua Lipa nebo Michael Jackson. A teď v 6:28 se dělíme o další novou dopravu i počasí Rádia Haná. Pondělí ráno 15. června přináší na Olomoucku, Rýmařovsku i Hranicku 10 stupňů, ve Vyškově a v Blansku máme kolem 8 stupňů. První den pracovního týdne má doprovázet většinou proměnlivá oblačnost, polojasno anebo oblačno a teploty 16 až 20. Doprava. Víme, jak se jezdí tady v Olomouci ve velmi

0: Nově také v Kroměříži pondělní provoz bez nehod, ale bouraný osobák, bouraný nákladák, únik nafty a zásah policie i hasičů. Tak to momentálně vypadá na silnici mezi Moravskou Třebovou a Svitavami, kousek za tunelem Hřebeč. Policie řídí provoz, zdržení je zatím minimální. Další bouračka je přímo ve Svitavách na ulici Svitavská. A policie teď ráno hlídkuje na kraji Prostějova na ulici Československého armádního sboru i kousek za městem v Bedihošti na ulici Prostějovská za poštou. Pokračuje ráno plné úsměvů a pohody, jeďte s námi a bez nehody.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
3: To nejlepší pro ty nejlepší.
1: Rádio Hana
3: a ranní topka.

0: plné parádě s rádiem Hana, děkujeme, že vstáváte s námi. Pravdou je, že po víkendu je u někoho tento den takový, no, trošku méně oblíbený. Že skončil víkend, začíná nový pracovní týden, ale pozor, přátelé. Tři praktické tipy, jak ten dnešek, jak to pondělí zvládnout úplně v pohodě. Levou zadní. Tyhle ty tři praktické tipy přidáme už po 6:45 tady u nás na Hané. A teď je chvilku po 6:30 s naším ranním hostem, jak jsme slíbili, letíme ke hvězdám.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
0: Pondělí 15. června, 3. červnový týden je tady a co nám vzkazují hvězdy, ví náš rádiový astrolog Tonda Baudyš. Ahoj.
2: Ahoj Lukáši, srdečně zdravím tebe i posluchače.
0: Tondo, o čem bude tento týden?
2: My astrologové někdy máme důvod k optimismu, přestože zbytek veřejnosti nemá na optimismus ani pomyšlení, ale tento týden je hodně o mezilidských sympatích, o tvořivosti a určité radosti. Ve středu je tam i hodně romantických energií, zároveň určitých poučení z krizového vývoje citového života, takže on ten týden je vlastně plný a šťavnatý, určitě je to chytrý týden, kdy přemýšlení, ale i intuice pracují velmi dobře. No a stran víkendu nemám žádné výhrady, právě naopak jsem velice spokojený, že prožijeme tak hezký víkend.
0: Tento týden spolu budeme tvořit, radovat se, v polovině pracovního týdne je prostor pro romantiku i pro poučení a víkend to bude pohodová kapitola sama pro sebe, radost poslouchat. Naším hostem je každé pondělí astrolog Tonda Baudyš, hvězdy radí, my hrajeme a Tondo, díky za čas, který si nám věnoval.
2: Zdravím tebe i posluchače.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Hana.
3: Ministerstvo řeznictví varuje, ochutnáváním váhalových špekáčků může vzniknout závislost. Účast špekáčků při opékání je povinná. Bylo zjištěno nedostatečné množství poctivých špekáčků na vašich ohništích. Nebojte se. Firma Váhala, výrobce těch nejlepších špekáčků, přichází s řešením. Naše špekáčky plné chuti jsou připravené stát se hvězdou každého ohně. Váhala. Poctivé špekáčky prověřené ohněm.
4: V ADP Sanko věříme, že stáří má být spokojené a důstojné. Kombinace moderní medicíny a lidského přístupu pomáhá našim pacientům najít novou životní sílu. Jsme tu pro vás i vaše blízké. Najdete nás na adpsanco.cz.
5: Marty, nemáme čas, musíme zpátky do minulosti, jinak Olpran ztratí svou budoucnost.
6: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
5: Na elektrokolech a kolech od Olpranu, dojedi s nimi kamkoliv.
6: Skvělý nápad, už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
5: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Olpran, naše cyklistická budoucnost, začíná teď.
7: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz.
8: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Sadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc.
9: Fortuna. Dostane tě do hry.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
11: Studio Pearl Design. Interiérové studio v Olomouci a v Praze plní vaše sny o bydlení na profesionální úrovni. www.pearl-design.cz.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
14: FETMED, komplexní gynekologie a genetika pod jednou střechou. Jsme vaší oporou na cestě ke zdraví i mateřství. FETMED.cz.
1: Tady je Rádio Hana. Hezké ráno.

Lily Ellen, Pink a také Radio Hará přejí super pondělní ráno, 3:03 15. červen, svátek slaví Vítové. No a schválně, přátelé, kolik z nás si dnes po zazvonění budíku řeklo, to se není pravda. Vždyť včera byl teprve pátek. No, zdá se to, víkend utekl jako voda. A ranní topka Rádia Haná má pro vás top 3 tipy, jak pondělí a jak ten nový týden zvládnout s úsměvem. První tip, udělejte si jakoukoliv malou radost. Domluvte si odpolední kafe s kámoškou, nebo si třeba večer objednejte dobré jídlo. Důležité je mít se na co těšit. Ten druhý tip zní, v práci, až přijdete do rachoty, dneska začněte ne tím nejtěžším, ale tím nejjednodušším úkolem. Zvládnete ho za chvilku a mozek dostane pocit úspěchu. A za třetí, neřešte vaše plány na celý týden. Je úplně jedno, co bude ve čtvrtek nebo v pátek. Soustřeďte se na to, co vás čeká dneska. A se všemi dnešními výzvami vám pomůže vaše Radio Hana. Hity jsou připravené, kafe voní a nový týden začíná a John Farnham, ten už zpívá své You're the Voice. Dobré ráno. Radio Hana.

0: Zdravíme Olomouc, Kroměříž, Svitavy, Zámřeh, Bruntál, Valmez, také Šumperk. Posloucháte své věrné domácí moravské rádio Haná. Zdravíme z Moravy, z našeho olomouckého studia. Vysíláme pro vás v centru Olomouce. A v centru muziky budete tady u nás nahané už po 7. hodině.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Adame. My budeme tancovat. Těšíme se na tebe stejně jako naše Buzího. A v žádném případě nesmíme vynechat to nejlepší z 90. Co takhle Aerosmith? Na vás je, abyste vypli budík, usmáli se a zbytek nechejte na nás. Dobré ráno, je 6.56.
1: Bude 7 hodin.
2: Hezké ráno.
3: Zprávy Rádia Haná.
4: Děkujeme, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. Je pondělí 15. června. Nečekané množství zdravotních potíží na sobotním olomouckém půlmaratonu. Záchranáři zasahovali u desítek běžců. I přes příznivé počasí, kdy nepanovaly typické vysoké teploty, 13 běžců skončilo v nemocnici. A jaký byl olomoucký půlmaraton po sportovní stránce? 16. ročník 21-kilometrového závodu ovládli Španělé Jorge Blanco s časem 1 hodina 3 minuty a 8 vteřin a Carolina Robles s časem 1 hodina 9 minut 30 vteřin. Ta překonala ženský evropský rekord závodu. Nejlepšími českými běžci na maratonu olomouckém půlmaratonu se stali Matěj Hřebačka, který přiběhl v čase 1 hodina 7 minut 16 sekund a mezi ženami stříbrná Tereza Hrochová, která časem 1 hodina 10 minut a 53 sekund překonala český rekord olomoucké trati.
1: Místní rádio, místní zprávy.
4: Tragédie na severu olomouckého kraje. Při odstraňování spadlého stromu na trati v Hanušovicích na Šumpersku včera zahynul drážní hasič. Strom spadl před osobní vlak kvůli silnému větru. Muž nepřežil i přes okamžitou pomoc kolegů.
1: Sport.
4: Čeští volejbalisté utrpěli v Evropské lize po třech výhrách první porážku. V duelu dosud 100% úspěšných celků podlehli na palubovce v Jihlavě Dánsku 2-3 na sety.
1: Počasí.
0: Ano, víme, jak bude dnes proměnlivá oblačnost, většinou polojasno anebo oblačno, teploty 16 až 20. V dalších dnech tohoto týdne se má postupně oteplovat a bude to na kraťasy, na sluneční brýle a taky na zmrzku. Zítra z rána slunečno, během dne přibývání oblačnosti 22 stupňů, ve středu polojasno anebo oblačno 24 stupňů, ve čtvrtek polojasno 26 stupňů a v pátek slunečno s teplotami u třicítky.
5: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku. Stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv. Dolní náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.
1: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady v Olomouci, ve Valmezu, v Krnově, také v Kroměříži, pondělní provoz bez nehod. Ale bouraný osobák, bouraný nákladák, únik nafty a zásah policie i hasičů. Tak to momentálně vypadá na silnici mezi Moravskou Třebovou a Svitavami, kousek za tunelem Hřebeč. Policie řídí provoz, zdržení je zatím minimální. Další bouračka je přímo ve Svitavách na ulici Svitavská. A policie teď ráno hlídkuje na kraji Prostějova na ulici Československého armádního sboru i kousek za městem v Bedihošti na ulici Prostějovská za poštou. Pokračuje ráno plné úsměvů a pohody, jeďte s námi a bez nehody.
1: Rádio Haná.

0: Ponďurice, Rádio Haná, 7 hodin, 3 minuty, tančíme spolu pondělním ránem, broukáme si ve strše, podupáváme si při čištění zubů, v autě poklepáváme do volantu anebo do rytmu přešlapujeme na autobusové zastávce. Jsme tady pro vaše krásnější ráno. Do 7 minut představíme disciplínu, ve které by mohl reprezentovat leckterý Moravák, takzvaný mužský trojboj. Víte, o co jde?
1: Rádio Haná. Ráno je top.

0: teď čas. 7 hodin a 10 minut. Je jedno, co bylo včera, vůbec absolutně neřešíme, co bude zítra. Důležité je, že právě teď jsme spolu, že startujeme nový týden. Krásné ráno vám všem přeje Radio Hana za 5 minut 7:45. Je pondělí 15. června, svátek slaví Vítové. V této hodině nabídneme určitě horoskopy s Kvítkem. Bude také jeden neuvěřitelný fotbalový příběh z mistrovství světa po 7:30. A tak se ještě krátce vrátíme za víkendem. Tak co, přátelé, jaký byl ten váš víkend? Možná byl nějaký výlet s rodinou, možná půlmaraton, nebo jste si v noci povyrazili s kamarády na Majdán, na diskotéku, nebo na jedno, nebo na dvě. No, takhle, možná znáte disciplínu, ve které by leckterý Moravák mohl reprezentovat na olympiádě. Ta disciplína se jmenuje Moravský mužský trojboj. Co to je Moravský mužský trojboj? Nejdřív sprint do hospody, potom orientační chůze domů a nakonec zápas s manželkou. Vyhrávají pouze ti nejlepší.
1: Ráno je top! Rádio Hana!

0: Bonjour, Olomouc! Zvu vás na malý výlet do Paříže a přitom nemusíte opustit své město. 14. října v kině Metropol oživíme v mém projektu světové šanzóny legendy, jako jsou Jacques Brel, Charles Aznavour, Marlene Dietrich, Edith Piaf, Hanna Hegerová a tak dál a tak dál. Bude to večer plný vášně, elegance a živého jazzu. Jmenuji se Renata Dressler a už teď se nemůžu dočkat té jedinečné olomoucké atmosféry. Takže na viděnou.
1: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
2: Tady je Rádio Hana.

0: Do vašich uší dopravujeme s láskou to nejlepší z 90. let. V pondělí ráno nahné probouzíme i kapelu Aerosmith a topové 90. u nás milujeme i každý večer v hodinovém hudebním speciálu 90. v 9. Nalaďte si nás i dneska v 21 hodin a zažijte intenzivní návrat do jedné z nejlepších hudebních dekád všech dob do 90. let. Je 7 hodin 18 minut, dobré ráno, pondělní budík zvoní, vaše věrná Hana hraje a policie na moravských cestách ta hlídkuje v Bruntálu, v Přerově nebo také v Prostějově. Konkrétní lokality dopravní centrála Rádia Hana přiblíží ještě před 7:30. A teď se obracíme za horoskopy. Marti, hezké ráno.
1: Hvězdy ví. Rádio Hana. Horoskopy pro dnešní den.
2: Ahoj všichni a jdeme na to. Berani, zkuste dneska vybočit ze stereotypu. Býci, nakopněte se k nějaké spontánní akci. Blíženci, celkem rychle načerpáte potřebné síly. Raci, vy si zasloužíte 100% restart. Lvi, s okolím prožíváte skoro pohádkovou harmonii. Pany, nedělejte nic, na co vám nezbývají síly. Váhy, na blížící se léto chcete mít šmrnc. Štíři, během dneška vyřešíte několik zapeklitých úkolů. Střelci, máte chuť chovat se výstředněji, než je zdrávo. Kozorozi, pochlubte se, když se vám zadaří. Vodnáři, zaměstnejte se nějakou kreativní činností. A co my ryby, nestydíme se za své city a ukážeme světu svou pravou tvář.
1: Hvězdy ví.
3: Rádio Hana.
1: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
5: Objevte kouzlo Hanáckého Prostějova. Navštivte historickou radnici, zámek i parky. Zažijte léto plné kultury. Město Prostějov. Místo, kde to žije.
6: Rychlá kola a silné motory v Šantovce. To je největší sraz supersportovních a luxusních automobilů na Moravě. Super Ride Car Fest. Tuto sobotu si nenech ujít výstavu sportovních.

0: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
1: Agentura Top Koncerty vás ve v srpnu do letního kina Olomouc. Prvního legendární Lucie, 9. Adam Plachetka, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. A 23. srpna Hradišťan s Jurou Pavlicou a Javory Beat Hanky a Petra Ulrichových. Podrobnosti a předprodej na topkoncerty.cz.
2: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
3: Slyším, Datart nákupy?
2: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
3: To je mazec.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90 a řepkový olej 1 litr za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
5: To nejlepší pro ty nejlepší.
6: Rádio Hana
5: a ranní Topka.

Možná máte v pondělí tolik energie, že byste vyletěli do vesmíru, anebo se vám naopak vůbec nechce vstávat, odlepit se z postele, jako plavat přes La Manche, je to hodně náročné. No, buďte bez obav, dobře to známe, jsme tady pro vás všechny. 7 hodin na 28 minut, s rádiem Haná začínáme.

Chmelnicku i v Bystřici pod Hostýnem. Teď měříme 10 až 13 stupňů. Přes den většinou proměnlivá oblačnost, polojasno anebo oblačno a teploty 16 až 20. Doprava. Policie v Přerově, v Bruntálu, v Prostějově, také mezi Moravským Berounem a Šternberkem a bouračka na Boskovicku ve Voděradech. Víme, jak se jezdí tady. Policie teď hlídkuje na příjezdu od Olomouce.

0: do Přerova, také v Bruntálu na Dukelské, mezi Šternberkem a Moravským Berounem v Horní Loděnici nebo v Prostějově u Kruháče na Držovické. A nehodové formuláře se vyplňují na Boskovicku ve Voděradech za obchodem ve směru na Krhov. S námi víte, co je před vámi. Dobré ráno.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Jsme Rádio Hana. Hezké.

0: Nahrá si s námi zpívá jedna z nejznámějších zpěvaček současnosti, to je Taylor Swift, která jako malá vyrůstala na farmě s vánočními stromky v Pensylvánii. I když jsou Vánoce ještě samozřejmě hodně daleko, my to naplno rozbalíme s dalšími hudebními dárky. Pro vás v pondělí 15. června nahrá je za chvilku Jimmy Cliff, také Xandl X. A teď 7 minut po půl osmé pro vás máme další krásný, skoro až neuvěřitelný fotbalový příběh.
1: Mistrovství světa ve fotbale Infoservis.
2: Ententíky, dva špálíky, balón vyletěl z elektriky, cokoliv se může stát, za koho já budu hrát.
0: Přesně tohle si s nadsázkou mohl před pár lety říkat fotbalový reprezentant Michael Olise. Narodil se v Anglii, maminka má francouzsko-alžírské kořeny, tatínek je z Nigérie, takže si mohl skutečně vybírat hned několika reprezentací. Anglie říkala, pojď k nám, Nigérie, ne, k nám, Alžírsko říkalo, my na tebe čekáme. A Francie se hlásila, ne, Eiffelovka, to je tvoje. No a Michael Olise, ten nakonec kývl Francouzům, ačkoliv francouzština paradoxně není jeho nejsilnější stránka. I takové životní příběhy milujeme a dál se vychutnáváme největší fotbalovou show na planetě.
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
3: Jsou s osobními vozy Opel jejich majitelé spokojeni?
4: Já.
3: Protože jsou spolehlivé?
4: Já, natürlich.
3: A se zárukou na 5 let zdarma?
4: Já, sicher.
3: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si osobní vůz Astra, Moka nebo Frontera. Nyní v akční nabídce Umoto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
1: Rádio Haná.cz. Vše, co se nevešlo do vysílání, najdete na Rádio Haná.cz. Aktuality, program, naše pokrytí. Vše na Rádio Haná.cz.
5: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
6: Mé chuti lahodí jen skrbenské jahodí. Tisíce jahod, které si ve Skrbeni sami pozbíráte a s přáteli vychutnáte. Více na jahodyolomouc.cz.
7: HASPO 2026, 20. června od 10 hodin ve sportovním areálu Pochoř. Čeká vás bohatý program po celý den. Ukázky letecké techniky, bezpilotní prostředky armády České republiky, letecká akrobacie, vírníky, hasiči a mnoho dalšího. HASPO 2026, 20. června, Pochoř.
8: To snad ne, já se na to vys***u. A Kuťka je zase fuč.
9: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
8: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
9: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
10: V sobotu se na zámku v Tovačově uskuteční oblíbené večerní prohlídky s divadlem. Ponoříme se do napínavého příběhu o tajné operaci, odvaze a morálních dilematech. Tak si nezapomeňte zarezervovat své místo na večerních prohlídkách. A uvidíme se už tuto sobotu na zámku v Tovačově.
11: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
12: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
13: Velká Morava Fest Cerov 2026. Jenom teď a jenom do začátku festivalu. Vstupenky za extra zvýhodněnou cenu. 11. července Park Michalov ožije skvělou muzikou. Richard Miller, Kristýna, Michal David, Petr Kolář, Cameron, Marpo a Adam Ďurica.
14: A my budeme tancovat, až do samého rána.
13: Jak říkám, kupte si vstupenku do začátku festivalu za extra zvýhodněnou cenu. To se vyplatí, kupujte ještě dnes. Velká Morava Fest.cz.
15: Rádio Haná.
16: Nejlepší hudební výběr.

0: nemiluju.
1: Milujeme nejlepší hudební výběr Axindla X. Dobré ráno, posloucháte Radio Hana, 3 minuty po 3 čtvrtě na 8. Olomoucký půlmaraton nebo také mega show Evy Farné v pražském Edenu. Tohle jsme si užili během minulého víkendu. Ten víkend už je za námi a dnes zahajujeme nový týden, během kterého budou slavit svátek, když se spolu podíváme do kalendáře, třeba Zbyňkové, Milanové nebo také Lojzové, a dneska jsou to všichni Vítové. Přejeme vše nejlepší, úsměv na rtech a historii v srdci. Šumperské muzeum otevřelo výstavu Šumperk, příběh starý 750 let. Víte, co je na ní zajímavé a proč bychom se tam měli přijít podívat? Odpověď ve zprávách Rádia Hana ještě před 8.
2: Rádio Hana.
3: Víme, co se děje tady a dřív než ostatní. Zprávy Rádia Hana vždy 5 minut před celou.

0: doufáme, a vy to oceňujete svým poslechem. Děkujeme za to, tohle je naše týmová práce, která bude perfektně fungovat taky po 8 hodině.
1: Hit za hitem, hit za hitem.
0: Budeme si hrát velmi příjemně. Na startu pracovního týdne vám hezké ráno, beautiful morning, popřeji Izo Base. Znamení dá divoký byl.
2: Jako kose na kámen je znamení, ať víš kam jíš.
0: Budou také tři velká hudební jména, tedy svým Stones and I a David Guetta, Gone, Gone, Gone. Tak si pojďme poslechnout, co je nového z úst Tomáše Gottwalda, další nové zprávy dřív než ostatní.
3: Bude 8 hodin.
1: Hezké ráno.
3: Zprávy Rádia Hana.
4: Vítejte u dalších zpráv. Je pondělí 15. června. Nově tři národní sbírky má výstaviště Flora v Olomouci. Počet sbírek se rozšířil o kolekci česneků v botanické zahradě a historickou sbírku kaktusů ve sbírkových sklenících. Dosud tu měla status národní sbírky pouze sbírka růží v rozáriu.
3: Místní rádio, místní zprávy.
4: 750 let dlouhý příběh. Vlastivědné muzeum v Šumperku otevřelo výstavu Šumperk. Příběh starý 750 let mapuje vývoj města od osídlení po počátek průmyslové éry. Expozice je součástí oslav města a potrvá do 11. října. Ode dneška začíná sloužit občanům Přerova nový magistrát. Budova na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka prošla rozsáhlou rekonstrukcí za 352 milionů korun. Vedle úřadu má být v budově i kavárna a ta se otevře v průběhu září. Návrh na zrušení televizních a rozhlasových poplatků dnes projedná vláda. Ministři mají také rozhodnout o tom, kolik mají Česká televize a rozhlas po zamýšlené změně financování dostávat ze státního rozpočtu. Zasedání začíná v 11 hodin.
3: Sport.
4: Medaile v rychlostní kanoistice. Rychlostní kanoista Martin Fuchsa vyhrál na mistrovství Evropy v Portugalsku i závod na 500 metrů a získal 15. kontinentální titul. Šlo o jeho druhý titul na šampionátu, v sobotu vyhrál na kilometru. Gratulujeme.
3: Počasí.
0: Víme, jak bude dnešní teplotní maxima mezi 16 a 20 stupni, proměnlivá oblačnost, většinou tedy polojasno anebo oblačno. V dalších dnech se má postupně oteplovat, bude to na sandály, na opalovací krémy a taky na vychlazené pití. V úterý z rána slunečno, během dne přibývání oblačnosti 22 stupňů, ve středu 24 stupňů, polojasno anebo oblačno, ve čtvrtek 26 stupňů, polojasno a s pátečními třicítkami by nás mělo čekat slunečno.
5: Omega Centrum Olomouc nabízí jen do konce srpna letní akci 12+1. K novému ročnímu členství jeden měsíc zdarma. Jdi na omegasport.cz.
3: Doprava.
0: Policie v Přerově, v Bruntálu, v Prostějově, také mezi Moravským Berounem a Šternberkem a bouračka na Boskovicku ve Voděradech. Víme, jak se jezdí tady. Policie teď hlídkuje na příjezdu od Olomouce do Přerova, také v Bruntálu na Dukelské, mezi Šternberkem a Moravským Berounem v Horní Loděnici nebo v Prostějově u Kruháče na Držovické. A nehodové formuláře se vyplňují na Boskovicku ve Voděradech za obchodem ve směru na Krhov. S námi víte, co je před vámi. Dobré ráno.
3: Rádio Hana.

0: Kapela Ace of Base, děkujeme za přání nádherného, přenádherného rána s jejich Beautiful Morning. Mega hity milénia pro vás, 8 hodin, 5 a půl minuty. Haná přeje super pondělní ráno, my všichni jsme tady pro vás, je 15. června, svátek slaví Vítové. A narozeniny má dneska jedna velká olomoucká osobnost, možná ji znáte osobně, její jméno prozradíme v kalendáři už po 8:45. A teď 6 minut po 8 hodině, dotaz na vás, schválně přátelé, kolik z nás si dneska po zazvonění budíku řeklo, to snad není pravda, vždyť včera byl teprve pátek. Ano, máte pravdu, víkendu tekla jako voda. A ranní Topka Rádia Haná má pro vás top 3 praktické tipy, jak ten nový týden, jak to pondělí zvládnout s úsměvem. První tip, udělejte si dneska jakoukoliv malou radost. Může to být třeba domluvení odpoledního kafe s kámoškou, nebo si večer s vaším miláčkem objednejte dovoz jídla až do domu. Prostě na něco se dneska těšte, je úplně jedno na co. Ten druhý tip zní, možná jste právě teď přišli do práce a začněte tím ne nejtěžším, ale obráceně. Začněte tím nejjednodušším, protože tu malou práci zvládnete sobě dub a mozek rázem dostane pocit úspěchu. No a za třetí, neřešte plány na celý týden. Vůbec se nedívejte na diář ve středu, ve čtvrtek nebo v pátek. Soustřeďte se jenom na to, co vás čeká dneska. A díky tomu bude pondělí mnohem lepší, jednodušší a krásnější. A se všemi dnešními výzvami vám tam taky pomůže samozřejmě tohle rádio, my jsme Rádio Haná. Hity máme připravené, káva nám tady voní, nový týden začíná a divoký byl zpívá.
1: Rádio Haná, ranní topka.

0: Naše ranní superhrdiny poznáte velmi jednoduše, že zvládají naprosto všechno. V jedné ruce mají psí vodítko, v druhé mobil nebo nářadí a v hlavě nosí seznam úkolů, které musí během celého dne zvládnout. Ti superhrdinové jste právě vy a přesně pro vás hrajeme nejlepší hudební výběr. Stejně jako vy zvládáte dneska hodně povinností, my zahrajeme hodně nejlepšího hudebního výběru od Rádia Haná ještě před 8:30. Tedy svým Stones and I, David Guetta, George Harrison. V dopravě Rádia Haná před 8:30 uslyšíte o aktuální ranní nehodě v Olomouci v centru u Rozária. A teď v 8:14 připíjíme na dnešního slavence.
1: Rádio Haná, kalendárium.
0: Máme pondělí 15. června a svátek slaví každý vít. V Česku jich máme přes 18 tisíc a jejich latinské jméno znamená veselí. Veselí se i dvě americké herečky Helen Hunt a Courtney Cox. Ano, Courtney, to je Monika z Přátel. Obě slaví narozeniny. U nás na Moravě slaví narozky zakladatelka organizace Dobré místo pro život, naše kamarádka Věrka Zukalová. A na dnešek připadá i Mezinárodní den odpůrců vojenské služby nebo Světový den větru. Ať vám vítr fouká dozad a posouvá vás tam, kam chcete, přeje vaše rádio v pondělí 15. června.
1: Rádio Haná, kalendárium.

0: poslouchejte, užívejte.
1: Je jednově zasklená. Z Markýzy jsem taky nadšená.
2: A to ještě, holka moje zlatá, máme nová garážová vrata.
3: I děti hned ocení příjemnější bydlení. Stojan Interiér. Garážová vrata, předokenní rolety, zasklené balkony, zimní zahrady, žaluzie, sítě proti hmyzu i Markýzy. To je Stojan Interiér. www.stojan.cz.
4: Hledáš dobrou práci u Prostějova? Přidej se k Nevě, ryze české rodinné firmě. Vyrábíme venkovní žaluzie pro celý svět. Do výroby hledáme operátory práškové lakovny. Ranní a odpolední směna. Průměrná mzda na pozici 38 tisíc. Koukni na život v Nevě.cz a přijď se k nám podívat.
5: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
6: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
7: Svět vůní a čokolády. Představte si krásu květin a vůni čokolády. Spojení pralinek, marcipánu a nugátu. Originální kosmetické dárky a prací prostředky z dovozu. Svět vůní a čokolády. Zámečnická Olomouc. Čokoládové květiny CZ.
8: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
9: Slyším, Tatart nákupy?
8: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte je k pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
9: To je mazec.
8: Tatart, opravdový elektrospecialista.
10: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
11: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
12: Ekokom.
13: Rádio Hana.
14: Nejlepší hudební výzvy.

0: Tohle je přesně ten typ megahitu, který se člověk v pondělí ráno musí zasílit ještě o trošku víc. Tady Swims, Tones and I, David Guetta, jejich Gone, Gone, Gone. Dobré ráno vám všem, 3. červnový týden se s Rádem Haná hlásí o slovo. Tenhle ten týden má být dost kreativní. A pokud chcete romantiárnu, těšte se na středu. Potvrzení od astrologa Rádia Haná už po 8:30 v našem playlistu zazáří další hudební hvězdy Rembrandt nebo Michal Hruza. A teď v 8:25 se dělíme o další novou dopravu i počasí Rádia Haná. Pondělní ráno 15. června přináší na Olomoucku, Bruntálsku i Holešovsku teploty kolem 13 stupňů, nějakých 11 stupňů teď měří na Boskovicku a na Planensku. První den pracovního týdne má doprovázet většinou proměnlivá oblačnost, polojasno anebo oblačno a teploty dnes 16 až 20.
1: Doprava.
0: Blesková doprava z Olomouce, také z Přerova pro vás právě teď. Policie v Olomouci u kempu Krásná Morava hlídají také v Hejčíně na Tomkově ulici. Bouračku dvou osobáků právě teď objíždíme v Olomouci na třídě 17. listopadu u Rozária a bourá se i v Přerově na Kajnarově ulici u kavárny. Přejeme pondělí plné úsměvů a pohody. Jeďte s námi, jeďte bez nehody.
1: Rádio Haná.

0: slyšíme spolu pondělním ránem, broukáme si bez prše, porupáváme se při čištění zubů v autě, poklepáváme do volantu, do rytmu přešlapujeme na autobusové zastávce nebo se spolu zpíváme v kanclu, v dílně nebo ve skladu. Jsme tady pro vaše krásnější ráno ve 8:45. Přátelé, představíme disciplínu, ve které by Česko mohl reprezentovat leckterý Moravák. Bude to takzvaný mužský trojboj, tohle vás bude zajímat taky bavit. Předtím 4 minuty po půl deváté je připraven další dnešní host.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
0: Pondělí 15. června, 3. červnový týden je tady a co nám vzkazují hvězdy, ví náš rádiový astrolog Tonda Baudyš. Ahoj.
2: Ahoj Lukáši, srdečně zdravím tebe i posluchače.
0: Tondo, o čem bude tento týden?
2: My astrologové někdy máme důvod k optimismu, přestože zbytek veřejnosti nemá na optimismus ani pomyšlení, ale tento týden je hodně o mezilidských sympatích, o tvořivosti a určité radosti. Ve středu je tam i hodně romantických energií, zároveň určitých poučení z krizového vývoje citového života, takže on ten týden je vlastně plný a šťavnatý, určitě je to chytrý týden, kdy přemýšlení, ale i intuice pracují velmi dobře. No a stran víkendu nemám žádné výhrady, právě naopak jsem velice spokojený, že prožijeme tak hezký víkend.
0: Tento týden spolu budeme tvořit, radovat se, v polovině pracovního týdne je prostor pro romantiku i pro poučení a víkend to bude pohodová kapitola sama pro sebe, radost poslouchat. Naším hostem je každé pondělí astrolog Tonda Baudyš, hvězdy radí, my hrajeme a Tondo, díky za čas, který si nám věnoval.
2: Zdravím tebe i posluchače.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
3: Ministerstvo řeznictví varuje, ochutnáváním váhalových špekáčků může vzniknout závislost. Účast špekáčků při opékání je povinná. Bylo zjištěno nedostatečné množství poctivých špekáčků na vašich ohništích. Nebojte se. Firma Váhala, výrobce těch nejlepších špekáčků, přichází s řešením. Naše špekáčky plné chuti jsou připravené stát se hvězdou každého ohně. Váhala. Poctivé špekáčky prověřené ohněm.
4: Světspánku.cz. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Světspánku.cz.
5: Nyní na úplně vše doprava zdarma. Až k vám domů. Světspánku.cz.
6: Skvělá atmosféra i tratě pro všechny generace chystá už 6. ročník Dubanské desítky. 4D Run má mezi vyznavači běhání své místo. Pohodové tratě pro nejmenší, ale i náročné trasy pro běžce. Jdi na web 4D Run a registruj se. Dubanská desítka v neděli 13. září v Dubanech u Prostějova.
7: Na Luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
8: Objednej a už to letí.
9: Pozor, pozor! Olšany u Prostějova ožijí hodovými slavnostmi. Čeká vás skvělá hudba, kolotoče i zábava pro celou rodinu. Hlavní hvězdou dne bude kapela Opět a Radeček. Dále vystoupí tým Revival z Znojmo, Ztracené ráj a Kverkus. Hodové slavnosti v Olšanech u Prostějova už tuto sobotu v areálu Sokola.
10: To snad ne, já se na to vysku. A Kuťka je zase fuč.
11: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka ti najde a navíc pohlídá její výkon.
10: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
11: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
12: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
1: Rádio Haná.
13: Nejlepší hudební výběr.

Jedno, co bylo včera, neřešíme, co bude zítra. Důležité je, že právě teď jsme spolu startujeme nový týden. Krásné ráno vám všem. Přeje celý tým Rádia Haná za minutu 8:45. Dneska je pondělí 15. června. Svátek slaví Vítové. V této hodině ještě stihneme zahrát třeba Aleho Farbna nebo Genesis. Po 9. hodině se rozjede vzpomínková show Procházka pamětí Rádia Haná. A tak se ještě krátce vrátíme za víkendem. Jaký byl váš víkend? Možná výlet s rodinou, možná jste si dali olomoucký půlmaraton, nebo jste si v noci povyrazili s kamarády do hospůdky na Majdan. Možná znáte disciplínu, ve které by leckterý Moravák mohl reprezentovat na olympiádě. Ta disciplína je moravský mužský trojboj. Nejdřív sprint do hospody, potom orientační chůze domů a nakonec zápas s manželkou. Vyhrají jenom ti nejlepší.

Radio Hna, to je přesně váš styl, 8 hodin 50 minut, hit za hitem hrajeme v pondělí ráno, taky na Boskovicku na vlně 96,2 FM. Čím v Boskovicích žijeme, co je ve městě nového, o čem se mluví, třeba také o velké rekonstrukci zdejšího zámeckého skleníku. Za kolik, kdy má být hotovo, i o tom v dalších zprávách Rádia Hna už za chvíli, dřív než ostatní.

0: Sebi je pro vás, vážíme si vaši přízně, že ze všech rádií v Česku důvěřujete právě svému věrnému rádiu Haná. Je 8.54, atmosféra i výsledky sobotního olomouckého půlmaratonu, tipy, jak v pohodě přežít a zvládnout dnešní pondělí, hvězdné výhledy na týden od rádového astrologa, počasí, horoskopy, zprávy, doprava, také další fantastický příběh z prostředí fotbalového šampionátu. I to jsme pro vás měli dneska v pondělí ranní topce rádia Haná mezi 6. a 9. hodinou. No ale to nebylo nic v porovnání s tím, co nás čeká a co nás pohltí po hodině 9.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Připraveni?

0: Budou songy, které nedovolí vypnout rádio, nebo se o to alespoň pokusí. Coldplay, víkendová hymna Hymn from the Weekend, také činesky. Každá česká vlajka má slovenský klín. Tohle je pouze malá ochutnávka Procházky paměti rádia Hana. Hlavní chod vás čeká hned po zprávách. Dřív než ostatní.
1: Bude 9 hodin.
2: Hezké dopoledne.
1: Zprávy rádia Hana.
3: Jdeme na další zprávy. Město Olomouc spustilo anketu Učitel roku 2026 a Počin roku 2026. Žáci, rodiče i veřejnost mohou nominovat inspirativní pedagogy a výjimečné školní projekty. Hlasování běží na webu olomouc.eu do 23. srpna.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Co se děje v Boskovicích? Začala tu rozsáhlá rekonstrukce parku u zámeckého skleníku. Proměna vyjde na 78 milionů korun. Je to o desítky milionů méně, než se čekalo, píše deník. Hotovo má být v říjnu příští rok. Kvůli stavbě platí v parku zákaz vstupu. Boskovický zámecký skleník s akcemi zůstane otevřený do 12. července. Oblíbené letní kino tu bude promítat celé prázdniny, ale bude přístupné od horní cesty. Pokud pojedete vlakem, raději si zkontrolujte, jak vám to jede. Na železnici včera začal platit upravený jízdní řád. Změny se týkají regionálních vlaků ve většině krajů České republiky. Mají zlepšit návaznost mezi spoji.
1: Sport.
3: Kdo vyhraje Národní basketbalovou ligu? Až sedmý zápas rozhodne drama ve finále soutěže mezi basketbalisty Nymburka a Pardubic. Takové vyvrcholení bude mít domácí nejvyšší soutěž poprvé od roku 2003. Nymburk totiž od tehdejší porážky s Opavou 3-4 na zápasy získal všech svých 20 titulů. Zápas Nymburk-Opava začne dnes v 17 hodin.
1: Rádio Hana. S námi máte přehled
2: i v pondělí.
1: Počasí.
0: Ano, víme, jak bude dnes proměnlivá oblačnost, většinou polojasno anebo oblačno, teploty 16 až 20. V dalších dnech tohoto týdne se má postupně oteplovat a bude to na kraťasy, na sluneční brýle a taky na zmrzku. Zítra z rána slunečno, během dne přibývání oblačnosti 22 stupňů, ve středu polojasno anebo oblačno 24 stupňů, ve čtvrtek polojasno 26 stupňů a v pátek slunečno s teplotami u třicítky.
4: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku. Stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv. Dolní náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.
1: Doprava.
0: Blesková doprava z Olomouce, také z Přerova pro vás právě teď. Policie v Olomouci u kempu Krásná Morava hlídají také v Hejčíně na Tomkově ulici. Bouračku dvou osobáků právě teď objíždíme v Olomouci na třídě 17. listopadu u Rozária a bourá se i v Přerově na Kajnarově ulici u kavárny. Přejeme pondělí plné úsměvů a pohody. Jeďte s námi, jeďte bez nehody.
1: Rádio Hana.

0: O víkendu si už dala svůj životní koncert v Edenu a dnes s námi začíná vzpomínkovou show Procházku paměti Rádia Hná. Hezky na ostří nože, 9:05, to je Eva Farná. Ano, jsme na startu našeho výletu do jednoho roku. Budeme pátrat po nejmenší soše v centru Olomouce. Zkusíme taky najít jednu modrou rybku. Pořádně za to vezmou hity z jednoho roku. Právě to je Alvaro Soler, Sofia, Procházka paměti a Rádio Hana. Jsme tady pro vás, dobrý den.
1: Rádio Hana, Procházka paměti.
2: Hrajeme songy z jednoho roku.

0: Takhle v pondělí dopoledne spolu si vychutnáváme mega hity z jednoho roku v procházce paměti Rádia Hana. Nejsou to žádné malé mini pidi hity, ale jsou to ty největší z jednoho roku. My tady ovšem něco malého pro vás přece jenom máme, je to malé, je to velmi malé. Možná byste to i přehlédli. Je to další dnešní nápověda. Vracíme se do roku, kdy se v Olomouci objevuje nejmenší socha ve městě. Teď jste zpozorněli, říkáte si nejmenší socha ve městě, tak kde by mohla být? Možná na náměstí? Na Orloji? Někde na Kašně? Ne. Je to úplně někde jinde. To jste možná nevěděli. Ta nejmenší socha ve městě je kousek od Flory na Krapkově ulici u Kuděje a je to socha Švejka s knedlíkem v ruce. Je opravdu hodně malá. A proč o tom mluvíme? Protože se vracíme do roku, kdy tu sochu tam na jaře umisťuje spolek Hanácká hradba. A v tom roce Jennifer Lopez zpívá: ne, nebudu tě vařit, nebudu tě žehlit, nechtěj po mně, abych tě uklízela, já nejsem tvoje máma. Ain't your mama. Tahle písnička už za chvilku. No a v moravských kinech se nám, přátelé, ztratila jedna malá modrá rybka. Vzpomenete si, jak se jmenovala? Byla taková zapomnětlivá, roztomilá. Stačí poslouchat a po půl desáté si všechno připomeneme. My jsme Rádio Hana a jen pro vás vysíláme pondělní vzpomínkovou show. Mezi 9. a 10. hodinou návraty do jednoho roku. Poznáte, který to je?
1: Rádio Hana a Procházka paměti.
2: Vrací

0: CZ. Rádio Haná.cz. Vše, co se nevešlo do vysílání, najdete na Radiohaná.cz. Aktuality, program, naše pokrytí. Vše na Radiohaná.cz.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD.

0: www.olomouc.cz. Generálním partnerem letošního ročníku festivalu Olomouc Ožije je GEMO, významný hráč v oboru pozemního stavitelství, developer a investor. Akce se koná za podpory města Olomouce a Olomouckého kraje.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: 30 rokov na scéně Moment O2 Arena.
3: 30 rokov kapely No Name na scéne. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
4: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
6: Artbeat.cz. Festival, který v Olomouci ještě nebyl. Industriální prostor BOV. Sochy Honzy Dostála. Světla a do toho pořádný rokovej nářez z horký žeslíže. Industriální areál, umění i živá energie. K tomu VIP zóna, delikátní gastro, program pro děti a festival, který v Olomouci ještě nebyl. Hlavní host, horký žeslíže. Artbeat, 18. června. Industriální prostor BOV na ulici Gmrazírna v Olomouci. www.artbeat.cz.
7: Rádio Hana, procházka pamětí.
8: Hrajeme songy z jednoho roku.

0: moc děkujeme, že posloucháte právě Radio Hana. Vzpomínky na víkend. Za chvilku s kapelou Coldplay, víkendová hymna Hymn for the Weekend. Chystáme pro vás také Aleho Farbná nebo Pink, její Just Like Fire. Jsme s vámi i za volantem, jak se aktuálně jezdí. Máme tu nějaké policejní hlídky, také nehodu.
1: Doprava.
0: Blesková doprava z dálnice u Olomouce, také u Kojetína a nehoda na Boskovicku. Víme, jak se jezdí tady v pondělí dopoledne. Máte dálniční známku a jedete povolenou rychlostí. I to teď policie kontroluje na 281. kilometru dálnice z Mohelnice na Lipníku u Olomouce, také na 253. kilometru D1 u Kojetína. A po ranní nehodě ještě stále jezdíme k Javadlově na Boskovicku ve Voděradech. Tady pozor za obchodem ve směru na Krhov.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
3: Rádio Hana.

0: V jednom ohni, just like a fire. Tohle je Pink, dopoledne plné hledání, zkoumání a pátrání na rádiu Haná pokračuje. Máme spolu za úkol najít ten rok, do kterého se vracíme v pondělní procházce pamětí. Tohle byla další dnešní hudební nápověda. No, přátelé, nám se navíc ztratila jedna malá zapomnětlivá modrá rybka. Pomůžete nám ji najít?
1: Promiň, neumím moc plavat. Vy plaveš parádně. Děkuju.
2: Rádu se stalo.
1: Dory?
2: Jo.
1: Dory?
2: Jo.
1: Bývali jsme kámošky.
2: Ne.
1: Bylo to super, něco jsem ti povídala a ty jsi to dočista zapomněla. Uh-huh. A já ti to mohla vyprávět furt zdokon.
0: Vzpomínáte si na animák Hledá se Nemo, v něm hrají hlavní roli Nemo, tedy klaun očkatý, a také ta druhá modrá rybka, to je Dory. No a my hledáme rok, ve kterém právě Dory proplouvá moravskými kyny a rozhodne se najít svoje rodiče. Tak to je film Hledá se Dory dneska, tento animák v procházce pamětí. Premiéru má v létě roku, do kterého se vracíme. Když se v kinech cpití mokré, modré šupinky, malé zapomnětlivé Dory, tak ve světových hitparádách září Australanka Sia, která o sobě zpívá Nasadím si brnění a ukážu všem, jak jsem silná. Jsem nezastavitelná jako Porsche bez brzd. I tohle je další nápověda pondělního playlistu Rádia Haná, do kterého roku vás vrací Procházka pamětí.
3: Rádio Haná a Procházka pamětí.
4: Vracíme vaše vzpomínky.
3: Ruky, expresní sklad v Šumperku u Sefran.cz. To jsou střechy bez čekání. Nejrychlejší cesta ke střešním materiálům. Doprava do domu. www.sefran.cz.
5: Party, nemáme čas. Musíme zpátky do minulosti, jinak Olpran ztratí svou budoucnost.
6: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
5: Na elektrokolech a kolech od Olpranu. Dojedi s nimi kamkoliv.
6: Skvělý nápad! Už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
5: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Olpran, naše cyklistická budoucnost, začíná teď.
7: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz. Hranické slavnosti, den první. V pátek 19. června se připravte na skvělý zážitek plný hudby a energie. Hity nejen z muzikálu Kleopatra vám zaspívají Monika Absolonová, Bára Basiková a Ilona Čáková. Areál u letního kina 19. června v Hranicích. Více na kulturahranice.cz.
8: V ADP Sanko věříme, že stáří má být spokojené a důstojné. Kombinace moderní medicíny a lidského přístupu pomáhá našim pacientům najít novou životní sílu. Jsme tu pro vás i vaše blízké. Najdete nás na adpsanco.cz.
9: Obec Velké Losiny zve od pátku až do neděle na velkolosinské svatojánské slavnosti. A bavit se budou úplně všichni. V pátek zahraje Adam Mišík, Tubla Tanka a v sobotu Kristián Šebek. Připraven je jarmark, spousta hudby a zábavy. A to je začátek. Nenechte si ujít velkolosinské svatojánské slavnosti.
10: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
9: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.

0: Dostavte se v sobotu za námi.
1: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
2: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
1: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje. Rádio Hana. Procházka pamětí.
3: Hrajeme songy z jednoho roku.

0: Doufáme, že jako si všichni ve studiu Rádia Hana, my všichni, co jsme tady pro vás, dopřáváme super náladu s Procházkou pamětí. Tak věříme, že tyhle super pocity a tahle peckovní pondělní nálada letí také za vámi prostřednictvím vašeho radiopřijímače. Celou hodinu mají u nás nejvyšší prioritu hity z jednoho roku. Tohle byl v Procházce pamětí francouzský elegant Meta Gims, jeho Esptimems. A závěrečné slovo mají islandští Kaleo. S kolegy se vás ptáme na otázku, ze kterého roku je jejich neuvěřitelně silná skladba o životních pádech, o životních chybách a taky o pokoře. Way Down We Go, Procházka pamětí, hrajeme.
1: Rádio Hana a Procházka pamětí. Dnes je to rok 2016.

0: svět rázem zpomalil v pondělí dopoledne. Procházka paměti rádia Hana, islandští Kaleo, to nejlepší z jednoho roku. Další hudební nápověda a de facto ta poslední jejich Way Down We Go. To nám dohrává právě teď do studia. Už přichází Martina Kvítko. Hezké dopoledne ti přeji.
1: Ano, zdravíme všechny, krásné pondělí. Dneska procházka pamětí. Dal by se říct trošku výroční, už tak jako napovídám. Je to vlastně kulatých X let
2: a jo,
1: zpátky.
2: A jo, vidíš, no, to máš.
1: Zatím jako neřeknu víc.
0: No. My jsme dneska měli, přátelé, obří mega hity z jednoho roku, ale byly tady i dvě zásadní věci. No, věci. Já nechci být úplně sprostý k rybičkám, nechci úplně o rybičkách říkat, že by to byly věci. Ale měli jsme tady dneska jednu malinkatou modrou rybičku, která hodně zapomínala, to znamená, že jsme se vrátili za Dory, vrátili jsme se do roku, kdy Dory, hledá se Dory, má svůj vlastní film v moravských kinech, ano, je to ta Dory z animáku Hledá se Nemo, tak Dory není věc, ale jedna malá věc tady dneska přeci jenom byla, kousek od centra Olomouce.
1: Je to tak, my jsme vypátrali Dory a dneska jsme vypátrali taky úplně tu nejmenší sošku v Olomouci a já se přiznám, denně jezdím vlastně parkem, jezdím po té ulici Krapkova, jezdím kolem Kuděje a až když jsem si přečetla teďka takový ten výroční článek právě na Reportu, že ta soška existuje v Olomouci, tak potom jsem si ji všimla.
0: My jsme se vás teda tím pádem ptali, ano, kde je nejmenší socha v Olomouci, abyste si říkali, to bude na Dolním náměstí, ne na Horním, to bude něco na Orloji nebo nějaká kašna, ne, nic takového, je to právě, jak si říkala, kousek od Flory.
1: Ano, u parku Krapkova ulice u Kuděje a tam je zábradlí a na tom zábradlí sedí taková miniaturní soška Švejka, který v ruce drží knedlík. Takže taková typická soška, jako kromě piva, ten knedlík samozřejmě patří k nám.
0: No,
1: ona má takových, já nevím, 20, 25, fakt je malinká. A pokud jsem já fakt jako jezdila okolo denně, já jsem byla vlastně hrozně ráda, že jsem to objevila. A teďka, když jedu po té ulici Krapkova parkem, tak vím, že tam ten Švejk sedí a už ho vidím.
0: Tak to je tip pro všechny švejkomaniaky. Podívejte se po Olomouci na nejmenší sochu ve městě na ulici Krapkova u Kuděje. Co dneska rozhodně k přehlédnutí nebylo, toho jsme si všimli úplně všichni, byly megahity z jednoho roku a byl to tedy rok,
1: kdy se ten Švejk objevil na tom zábradlí u Kuděje a to je rok 2016.
3: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Hity pro všechny generace s Kvítkem v pondělí dopoledne po 10. na Hané Erik Carmen Sombra.
1: A bude tady taky zpěvačka Anaka.
4: A já to začínám chápat, že všechno mělo se stát.
0: A my chápeme, že před 10. hodinou pro vás máme další nové zprávy s Tomášem Gottwaldem na Hané dřív než ostatní.
3: Bude 10 hodin.
5: Hezké dopoledne.
3: Zprávy Rádia Hana.
6: Děkujeme, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. Nečekané množství zdravotních potíží na sobotním olomouckém půlmaratonu. Záchranáři zasahovali u desítek běžců. I přes příznivé počasí, kdy nepanovaly typické vysoké teploty, 13 běžců skončilo v nemocnici. A jaký byl olomoucký půlmaraton po sportovní stránce? 16. ročník 21-kilometrového závodu ovládli Španělé Jorge Blanco s časem 1 hodina 3 minuty a 8 vteřin. A Karolina Robles s časem 1 hodina 9 minut 30 vteřin. Ta překonala ženský evropský rekord závodu. Nejlepšími českými běžci na Matony olomouckém půlmaratonu se stali Matěj Hřebačka, který přiběhl v čase 1 hodina 7 minut 16 sekund a mezi ženami stříbrná Tereza Hrochová, která časem 1 hodina 10 minut a 53 sekund překonala český rekord olomoucké trati.
3: Místní rádio, místní zprávy.
6: Tragédie na severu Olomouckého kraje. Při odstraňování spadlého stromu na trati v Hanušovicích na Šumpersku včera zahynul drážní hasič. Strom spadl před osobní vlak kvůli silnému větru. Muž nepřežil i přes okamžitou pomoc kolegů.
3: Sport.
6: Čeští volejbalisté utrpěli v Evropské lize po třech výhrách první porážku. V duelu dosud 100% úspěšných celků podlehli na palubovce v Jihlavě Dánsku 2-3 na sety.
3: Žijeme v době, kdy nikdo nemá na nic čas.
7: Všichni jen zběsile scrollují, těkají očima a neudrží pozornost ani... Počkej, o čem jsem to mluvila?
3: Už vím, o nás a o vás. Ze všech soukromých rádií u nás totiž posloucháte Rádio Haná úplně nejdéle.
7: V průměru přes 3,5 hodiny denně.
3: V dnešní uspěchané době jsme za to nekonečně vděční.
7: A upřímně nám z toho buší srdce štěstím. Děkujeme.
3: Počasí.
0: Víme, jak bude dnešní teplotní maxima mezi 16 a 20 stupni, proměnlivá oblačnost, většinou tedy polojasno anebo oblačno. V dalších dnech se má postupně oteplovat, bude to na sandály, na opalovací krémy a taky na vychlazené pití. V úterý z rána slunečno, během dne přibývání oblačnosti 22 stupňů, ve středu 24 stupňů, polojasno anebo oblačno, ve čtvrtek 26 stupňů, polojasno a s pátečními třicítkami by nás mělo čekat slunečno.
2: Omega Centrum Olomouc nabízí jen do konce srpna letní akci 12+1. K novému ročnímu členství jeden měsíc zdarma. Jdi na omegasport.cz.
3: Doprava.
0: Blesková doprava z dálnice u Olomouce, také u Kojetína a nehoda na Boskovicku. Víme, jak se jezdí tady v pondělí dopoledne. Máte dálniční známku a jedete povolenou rychlostí. I to teď policie kontroluje na 281. kilometru dálnice z Mohalnice na Lipník u Olomouce, také na 253. kilometru D1 u Kojetína. A po ranní nehodě ještě stále jezdíme ke Vadlově na Boskovicku ve Voděradech. Tady pozor za obchodem ve směru na Krhov.
3: Rádio Haná.

0: Bonjour, Olomouc! Zvu vás na malý výlet do Paříže a přitom nemusíte opustit své město. 14. října v kině Metropol oživíme v mém projektu Světové šanzóny legendy, jako jsou Jacques Brel, Charles Aznavour, Marlene Dietrich, Edith Piaf, Hanna Hegerová a tak dál a tak dál. Bude to večer plný vášně, elegance a živého jazzu. Jmenuji se Renata Dressler a už teď se nemůžu dočkat té jedinečné olomoucké atmosféry. Takže na viděnou.
1: Renata Dressler a Světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.

0: tady u nás na Hané a my se vždycky budeme smát, protože s úsměvem jde všechno líp. Ano, s úsměvem na rtech to určitě zvládneme i v pondělí. Levou zadní, za chvilku vzpomínka na Ozzyho Osborna, nebo dáme taky Flashdance a ještě v téhleté hodině vás 100% pozveme na ten největší pouliční festival. Na Hané o něm samozřejmě víme víc, tak rozhodně poslouchejte dál a bavte se.
1: Jsme Rádio Hana.
2: Hezké dopoledne.
1: Hledáš dobrou práci u Prostějova? Přidej se k Nevě, ryze české rodinné firmě. Vyrábíme venkovní žaluzie pro celý svět. Do výroby hledáme operátory práškové lakovny. Ranní a odpolední směna. Průměrná mzda na pozici 38 tisíc. Koukni na život v Nevě.cz a přijď se k nám podívat.
3: Objevte kouzlo hanáckého Prostějova. Navštivte historickou radnici, zámek i parky. Zažijte léto plné kultury. Město Prostějov. Místo, kde to žije.
4: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
5: Jo, Banat. Mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
4: A víš co? Mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
5: To zní dobře. Úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
4: Jsme tu pro vás již 20 let.
5: Jezírka Banat.cz.
6: Rychlá kola a silné motory v Šantovce. Tu je největší sraz supersportovních a luxusních automobilů na Moravě Super Ride Car Fest. Tuto sobotu si nenech ujít výstavu sportovních, supersportovních a luxusních vozů, offroadových i závodních bugin. A klidně se i projeď.

0: 2026. Jenom teď a jenom do začátku festivalu. Vstupenky za extra zvýhodněnou cenu. 11. července Park Michalov ožije skvělou muzikou. Richard Miller, Kristýna, Michal David, Petr Kolář, Cameron, Marpo a Adam Ďurica. Jak říkám, kupte si vstupenku do začátku festivalu za extra zvýhodněnou cenu. To se vyplatí. Kupujte ještě dnes. Velká Morava Fest.cz.
1: Agentura Top Koncerty vás zve v srpnu do letního kina Olomouc. 1. legendární Lucie, 9. Adam Plachetka, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. A 23. srpna Hradišťan s Jurou Pavlicou a Javory Beat Hanky a Petra Ulrichových. Podrobnosti a předprodej na topkoncerty.cz.
2: Tady je Rádio Hana.

My tady pro vás na Hané vždycky máme nejlepší hudební výběr i tu nejlepší zábavu. Připomínáme, že se blíží největší pouliční festival Olomouc žije, Olomouc ožije. To jsou muzikanti, bubeníci, tanečníci a DJové v podstatě na každém rohu všude ve městě. Začínáme už ve čtvrtek a kompletní program najdeme na www.olomoucžije.cz. No a máme tu ještě jeden festival, to je Hudba bez hranic.

0: nahne. Máme rádi taky fotbal, takže dál sledujeme i mistrovství světa. To je snad jasné.
1: Fotbalové mistrovství světa je tady. Mějte dokonalý přehled a poslouchejte náš pravidelný fotbalový infoservis plný zajímavostí.
2: To je jasný.
1: S námi vám neuteče žádný gól.
2: Ten fotbal si musíš prosadit.
3: Jsou s osobními vozy Opel jejich majitelé spokojeni?
4: Já.
3: Protože jsou spolehlivé?
4: Já, natürlich.
3: A se zárukou na 5 let zdarma?
4: Já, sicher.
3: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si osobní vůz Astra, Moka nebo Frontera. Nyní v akční nabídce Umoto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
5: Červnové novinky Rádia Haná.
6: Udělal to parádě, pojď synu!
5: Po 20 letech jsme zpátky na mistrovství světa ve fotbale.
7: A Rádio Haná bude u každé fotbalové emoce.
6: Je to gól!
5: Výsledky,
7: komentáře,
5: statistiky,
7: zajímavosti.
5: Červený je měsícem fotbalu
7: a taky Itálie.
5: Italské léto na Rádiu Haná, to jsou
7: největší italské megahity
5: a soutěže o ceny.
8: Ciao, bella.
5: Poslouchejte,
7: hrajte
5: a

0: Futbaly svetem. Futbalový šampionát.
1: Italské léto.
0: Procházka pamětí.
1: Tři velké důvody.
0: Proč si Rádio Haná pustit ještě o něco hlasitěji.
1: Takové jsou červnové novinky Rádia Haná.
2: Mé chuti lahodí jen skrbenské jahodí. Tisíce jahod, které si ve skrbení sami pozbíráte a s přáteli vychutnáte. Více na jahodyolomouc.cz.
3: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
4: Pozor, pozor, Olšany u Prostějova ožijí hodovými slavnostmi. Čeká vás skvělá hudba, kolotoče i zábava pro celou rodinu. Hlavní hvězdou dne bude kapela Opět a Radeček. Dále vystoupí tým Revival z Nojmo, Ztracené ráj a Kverkus. Hodové slavnosti v Olšanech u Prostějova už tuto sobotu v areálu Sokola.
5: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
6: Folklorní spolek Hanák Troubky vás zve na akci Slunovrat 20. června od 16 hodin v areálu za kulturním domem v Troubkách. Den plný lidové hudby, tance i dobrého jídla. Vystoupí Jiří Pavlica a Hradišťan a další folklorní soubory. Vstupenky v síti Ticketmaster. Info na hanaktroubky.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
9: Rádio Haná, nejlepší hudební výběr.

Dnes je nový den, hlavně začíná nový týden a zprávy před 11. už jsou připravené. Budeme řešit mimo jiné i cyklostezku Olomouc Chomoutov. Bude nebo nebude? A po 11. nejlepší hudební výběr.

0: 11 hodin.
1: Hezké dopoledne.
0: Zprávy Rádia Hana.
2: Vítejte u dalších zpráv. 20 let čekání pokračuje. Plány na cyklostezku z Olomouce do Chomoutova znovu nabírají zpoždění a letos se stavět nezačne. Město kvůli nespokojenosti ukončilo spolupráci s původním projektantem a zakázku v březnu svěřilo nové firmě. O cyklostezce do Chomoutova se mluví přes 20 let, píše o tom Deník.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: V Hranicích na úřadě dnes nepochodíme. Kvůli výpadku služeb operátora jsou tu mimo provoz klíčové agendy městského úřadu. Lidé si nevyřídí občanky, řidičáky ani pasy. Ovšem, registr vozidel tu funguje dál, informuje město. Polovičatý úspěch na železnici. Současné zavádění vlakových zabezpečovačů ETCS sice zvýšilo bezpečnost na tratích, slibované zrychlení vlaků ani vyšší kapacitu ale nepřineslo. Zjistil to Nejvyšší kontrolní úřad při prověrce financování. Pátrání po pohřešovaném z Česka. Chorvatská pobřežní stráž nasadí podvodní dron na průzkum plachetnice, která se v neděli potopila po srážce s katamaránem. Nehodu nepřežili tři čeští občané a po jednom se ještě pátrá. K nehodě došlo v průlivu mezi ostrovy Brač a Šolota. Vrak plachetnice leží v hloubce asi 50 metrů. Na její palubě bylo 8 lidí ve věku mezi 40 a 50 lety. Katamarán, se kterým se srazila, vezl celkem 125 lidí.
0: Sport.
2: NHL má vítěze. Stanley Cup získali po 20 letech hokejisté Caroliny. V šestém finálovém zápase porazili Vegas 3-0 a celou sérii ovládli 4-2 na zápasy. Celým letošním playoff navíc prolétli jen se třemi porážkami.
0: Počasí.
3: Víme, jak bude. Na Moravě dneska vesměs polojasno s odpoledními teplotami do 20 stupňů. Zítra 23, ve středu 25, s tím, že sem tam může sprchnout. A pak to vystřelí až k tropické třicítce. Konkrétně o víkendu může být místy i 33 stupňů. Takže o víkendu to nejspíš bude na první letní koupačku.
4: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku. Stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv. Dolní náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.
0: Doprava.
3: Díky moc, že dopravu vysíláte s námi. Policejní hlídku hlásíte na Olomoucku, v Chomoutově, na Štěpánovské, taky v Lošticích, na náměstí Míru, v Šumperku, na Zábřežské, anebo na D1, na exitu Kroměříž Západ. A máme hlášenou taky nehodu, je to Ťukanec tří osobáků v Blansku, v ulici Sadová. Tak tady opatrně a šťastnou cestu.
0: Rádio Hana.

0: sci-fi Den odhalení. A za chvilku je tu Barbara, tak se bavte.
1: Rádio Hana.
2: S námi víte, kam vyrazit. Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je Procházka pamětí.
1: Každé všední dopoledne po deváté.
2: Jedině na Rádio Hana.
3: Krytina ruky. Finská kvalita bez kompromisů. Firma Sefran Schumperk. Kompletní sortiment finských střešních krytin ruky. www.sefran.cz.
4: Svět vůní a čokolády. Představte si krásu květin a vůni čokolády. Spojení pralinek, marcipánu a nugátu. Originální kosmetické dárky a prací prostředky z dovozu. Svět vůní a čokolády. Zámečnická Olomouc. Čokoládové květiny CZ.
5: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
6: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
7: Slyším, Tatart nákupy?
6: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
7: To je mazec.
6: Tatart, opravdový elektrospecialista.
8: Krásná pleť není filtr. Je to zdravý glow, hydratace a péče na míru. Juicy Skin v Marbel Clinic. Dodají pleti rozzářený a mladiství vzhled.
9: A teď pozor! Extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na Nissan.cz.
10: Studio Pearl Design. Interiérové studio v Olomouci a v Praze plní vaše sny o bydlení na profesionální úrovni. www.pearl-design.cz.
11: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třídě odpad.
12: Ekokom. Tana oční klinika Olomouc. Oči jsou bránou do lidské duše. Dopřejme jim tu správnou péči. Lepší zrak pro kvalitní život. Tana oční klinika CZ.
1: Rádio Hana.
2: Nejlepší

0: Big Mountain, hrajeme si ten nejlepší hudební výběr. A taky víme, že zelená je tráva a fotbal to je hra. No jasně, stále sledujeme zajímavosti a perličky z letošního fotbalového šampionátu.
1: Mistrovství světa ve fotbale Infoservis.
2: Ententýky, dva špálíky, balón vyletěl z elektriky, cokoliv se může stát, za koho já budu hrát.
3: Přesně tohle si s nadsázkou mohl před pár lety říkat fotbalový reprezentant Michael Olise. Narodil se v Anglii, maminka má francouzsko-alžírské kořeny, tatínek je z Nigérie, takže si mohl skutečně vybírat hned několika reprezentací. Anglie říkala, pojď k nám, Nigérie, ne, k nám, Alžírsko říkalo, my na tebe čekáme. A Francie se hlásila, ne, Eiffelovka, to je tvoje. No a Michael Olise, ten nakonec kývl Francouzům, ačkoliv francouzština paradoxně není jeho nejsilnější stránka. I takové životní příběhy milujeme a dál se vychutnáváme největší fotbalovou show na planetě.
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
4: Jsou s osobními vozy Opel jejich majitelé spokojeni?
5: Já.
4: Protože jsou spolehlivé?
5: Já, natürlich.
4: A se zárukou na 5 let zdarma?
5: Já, sicher.
4: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si osobní vůz Astra, Moka nebo Frontera. Nyní v akční nabídce u Moto Morava Brněnská 57.

0: Dřet. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku.cz.
1: Nyní na úplně vše doprava zdarma. Až k vám domů. Svět spánku.cz.
2: FETMED. Komplexní gynekologie a genetika pod jednou střechou. Jsme vaší oporou na cestě ke zdraví i mateřství. FETMED.cz.
3: To snad ne, já se na to vys***u. A Kuťka je zase fuč.
4: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
3: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
4: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradi do ruky.cz.
5: Na Luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
6: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
7: V ADP Sanko věříme, že stáří má být spokojené a důstojné. Kombinace moderní medicíny a lidského přístupu pomáhá našim pacientům najít novou životní sílu. Jsme tu pro vás i vaše blízké. Najdete nás na adpsanco.cz.
8: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
9: HASPO 2026, 20. června od 10 hodin ve sportovním areálu Bochoř. Čeká vás bohatý program po celý den. Ukázky letecké techniky, bezpilotní prostředky armády České republiky, letecká akrobacie, vírníky, hasiči a mnoho dalšího. HASPO 2026, 20. června, Bochoř.
10: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
11: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
12: Radio Hana.

0: 11.56 a my už jedeme dál.
1: Bude 12 hodin.
2: Hezké poledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Díky, že jste s námi, máme pro vás zprávy. Pro chodce bude bezpečnější Olomouc Droždín. V ulici U Cihelny začaly stavební práce na novém přechodu pro chodce. Vznikne u autobusové zastávky, budou tu i nové chodníky a osvětlení. Hotovo bude v půlce července.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Známé žluté vrtulové letadlo Čmelák či zemědělské drony můžeme v těchto dnech spatřit nad poli v okolí Prostějova. Letecky tu aplikují ochranu kukuřice. Nejde o chemický postřik a je to bezpečné pro zvířata i včely, píše o tom web města. Oprava povrchu dálnice D46 u Drysic je hotová. Dělníci dokončili práce na krajnicích i obnovu značení a odstranili přechodné značky. Celý úsek na hranici Olomouckého a Jihomoravského kraje je tak opět plně průjezdný, píše o tom ředitelství silnic a dálnic. Sociální sítě nejsou bezpečným prostředím pro děti. To je stanovisko vlády Velké Británie. Jak píše BBC, Británie zakáže dětem do 16 let na svém území přístup k sociálním sítím, a to už od jara příštího roku.
1: Sport.
3: Do první stovky světového tenisového žebříčku se vrátila Karolína Plíšková. Povedl se jí největší vzestup ze všech českých hráčů i hráček v uplynulém týdnu. Na turnaji v Londýně došla až do čtvrtfinále, což jí vyneslo posun ze 106. místa žebříčku WTA na 87.
1: Počasí.
0: Víme, jak bude. Víme, že tento týden by to mohlo být docela pestré. Tak třeba teploty. Zpočátku by měly být jarní, potom letní až tropické. Na Moravě dnes maximálně 20 stupňů, zítra 23. Ve středu už tam cinkne letní 25 a jak už jsme naznačili, v pátek a taky během víkendu nás čekají vyloženě tropické dny. Místy to může být až 33 stupňů.
4: Omega Centrum Olomouc nabízí jen do konce srpna letní akci 12+1. K novému ročnímu členství jeden měsíc zdarma. Jdi na omegasport.cz.
1: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady, víme o policejní hlídce v Olomouci, jak jsou kasárna Hejčín u toho železničního přejezdu. Taky máme v Olomouci hlášenou bouračku na kruháči u Globusu a ťukanec dvou aut momentálně řešíme v Hranicích na ulici Hálkova. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
1: Rádio Hana.

hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mu

0: Radio Hana.
1: Jsme online na radiohana.cz. Jahody, jahody. Přijďte si nazbírat ty nejsladší jahody do Prostějova na ulici Určická a nově v Nedvězí u Olomouce. Více na jahodárny.cz.
2: Rychlá kola a silné motory v Šantovce. To je největší sraz supersportovních a luxusních automobilů na Moravě Super Ride Car Fest. Tuto sobotu si nenech ujít výstavu sportovních, supersportovních a luxusních vozů

0: Agentura Top Koncerty vás ve v srpnu do letního kina Olomouc. 1. legendární Lucie, 9. Adam Plachetka, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. A 23. srpna Hradišťan s Jurou Pavlicou a Javory Beat Hanky a Petra Ulrichových. Podrobnosti a předprodej na topkoncerty.cz.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací

0: ušetřit za cenu spalováku.
1: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
2: Pozor, pozor, Olšany u Prostějova ožijí hodovými slavnostmi. Čeká vás skvělá hudba, kolotoče i zábava pro celou rodinu. Hlavní hvězdou dne bude kapela Opět a Radeček. Dále vystoupí tým Revival Znojmo, Ztracené ráj a Kverkus. Hodové slavnosti v Olšanech u Prostějova už tuto sobotu v areálu Sokola.

www.lidl.cz.eu. Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.

0: You and I, samozřejmě taky kapela Scorpions patří na naše hanácké vlny. Zdravíme všechny. Prý se říká, že svatý Vít přináší deštivější počasí, což dneska mimochodem neplatí. A ještě jedna otázka se nabízí, jestli pak víte, co znamená jméno Vít. Nevíte? No tak se to dozvíte. Právě teď tady u nás na Hané.
1: Rádio Haná, kalendárium.
2: Máme pondělí 15. června a svátek slaví každý Vít. V Česku jich máme přes 18 tisíc a jejich latinské jméno znamená veselý. Veselí se i dvě americké herečky Helen Hunt a Courtney Cox. Ano, Courtney, to je Monika z Přátel. Obě slaví narozeniny. U nás na Moravě slaví narozky zakladatelka organizace Dobré místo pro život, naše kamarádka Věrka Zukalová. A na dnešek připadá i Mezinárodní den odpůrců vojenské služby nebo Světový den větru. Ať vám vítr fouká dozad a posouvá vás tam, kam chcete, přeje vaše rádio v pondělí 15. června.
1: Rádio Haná, kalendárium.
3: Party, nemáme čas, musíme zpátky do minulosti, jinak Olpran ztratí svou budoucnost.
4: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
3: Na elektrokolech a kolech od Olpranu, dojedi s nimi kamkoliv.
4: Skvělý nápad, už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
3: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Olpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
5: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz.
6: Ministerstvo řeznictví varuje, ochutnáváním váhalových špekáčků může vzniknout závislost. Účast špekáčků při opékání je povinná. Bylo zjištěno nedostatečné množství poctivých špekáčků na vašich ohništích.
7: Nebojte se.
6: Firma Váhala, výrobce těch nejlepších špekáčků, přichází s řešením. Naše špekáčky plné chuti jsou připravené stát se hvězdou každého ohně. Váhala. Poctivé špekáčky prověřené ohněm.
8: Skvělá atmosféra i tratě pro všechny generace chystá už šestý ročník Dubanské desítky. Ford E-Ran má mezi vyznavači běhání své místo. Pohodové tratě pro nejmenší, ale i náročné trasy pro běžce. Jdi na web 4D Run a registruj se. Dubanská desítka v neděli 13. září v Dubanech u Prostějova.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
10: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
11: Hranické slavnosti, den druhý. V sobotu 20. června startuje program pro celou rodinu již dopoledne na Masarykově náměstí. V areálu u letního kina se poté vystřídají kapely a interpreti. Pam Rabbit, Xindl X, Traktor a další. 20. června v Hranicích. Více na kulturahranice.cz.
1: Rádio Haná.
12: Olomouc, Valmes a Kroměříž.
1: Nejlepší hudební výběr.
13: Ty jsi tak

0: pořád baví. Za malou chvilku ve zprávách strážníci s radarem v Olomouci dneska a zítra na dálnici u Olomouce pro změnu tanky. Podrobnosti se dozvíme za chvilku a po 13. hodině na Hané.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Dáme UB40.

0: Další zprávy pro vás právě teď na našich vlnách. Pojďte si je poslechnout. Olomoučtí strážníci opět hlídají, jak se jezdí v ulicích města. Měří povolenou rychlost, a to na 4 ulicích. Městská policie Olomouc informuje, že dnes hlídá dodržování rychlosti na ulicích Štěpánovská, Jarmily Glazarové, dále na třídě Svornosti a na Zolově ulici.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Tanky na dálnici u Olomouce. Zítra mezi 9 a 15 hodinou se budou po dálnici D35 mezi Kocourovcem a Velkým Újezdem přesouvat tanky z Přáslavic. Celkem 9 tanků Leopard a jedno vyprošťovací vozidlo si vyzkouší jízdu v koloně. 50-tunová vozidla budou jezdit po vlastní ose na 9-kilometrové trase. Podle vojenské policie jde o unikátní přesun. Strach o asfalt na dálnici mít nemusíme. Díky speciálním gumovým patkám na pásech tanky vozovku nepoškodí, píše o tom ČTK.
1: Hlas lidu.
0: Jaká je v Česku politická nálada? Nový průzkum Kantar mezi voliči na přelomu května a června ukazuje, že by volby vyhrálo hnutí ANO s 31,5% hlasů. O druhou příčku se dělí STAN a ODS 15,5% a dále by se do sněmovny dostali také Piráti s 9,5% a SPD s 6,5%. Proklouzli by ještě natěsno motoristé s 5%.
1: Sport.
0: Kdo vyhraje Národní basketbalovou ligu? Až sedmý zápas rozhodne drama ve finále soutěže mezi basketbalisty Nymburka a Pardubic. Takové vyvrcholení bude mít domácí nejvyšší soutěž poprvé od roku 2003. Nymburk totiž od tehdejší porážky s Opavou 3-4 na zápasy získal všech svých 20 titulů. Zápas Nymburk-Pardubice začne v 17 hodin.
1: Počasí.
2: Říká se, že svatý Vít dává trávě pít. Ne, dneska by pršet nemělo, možná až ve středu. A pokud jde o teploty, tak odpoledne maxima čekáme kolem 20, zítra bude 23 a potom to půjde postupně nahoru. A to tak, že velmi. Stále platí, že v pátek a o víkendu bychom se měli připravit na tropické 30.
3: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku. Stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv. Dolní náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.
1: Doprava.
2: Zdravíme na cestách, je tady naše blesková doprava. Policejní hlídku máme hlášenou v Olomouci na Pražské, když se jede kolem Globusu, taky v Šumperku na Zábřežské a nebo v Prostějově na křižovatce Svatoplukova Vrahovická. Tak hlavně dobře dojeďte a ať je to bez nehod a bez pokut.
1: Rádio Hana.

0: červnové novinky Rádia Hana.
1: Udělal to parádě, pojď synu!
0: Po 20 letech jsme zpátky na mistrovství světa ve fotbale.
2: A Rádio Hana bude u každé fotbalové emoce.
1: Je to gól!
0: Výsledky,
2: komentáře,
0: statistiky,
2: zajímavosti.
0: Červený je měsícem fotbalu
2: a taky Itálie.
0: Italské léto na Rádiu Hana, to jsou
2: největší italské megahity
0: a soutěže o ceny. Poslouchejte,
2: hrajte
0: a vyhrajte.
2: Navíc každé všední dopoledne u nás tiká stroj času.
0: Poslouchejte mezi 9 a 10.
2: Procházku pamětí.
0: Hádejte rok a vzpomínejte na události,
2: které tehdy hýbaly světem. Fotbalový šampionát.
0: Italské léto.
2: Procházka pamětí.
0: Tři velké důvody,
2: proč si Rádio Hana pustit ještě o něco hlasitěji.
0: Takové jsou červnové novinky Rádia Hana.

0: Bonjour, Olomouc! Zvu vás na malý výlet do Paříže a přitom nemusíte opustit své město. 14. října v kině Metropol oživíme v mém projektu světové šanzóny legendy, jako jsou Jacques Brel, Charles Aznavour, Marlene Dietrich, Edith Piaf, Hanna Hegerová a tak dál a tak dál. Bude to večer plný vášně, elegance a živého jazzu. Jmenuji se Renata Dressler a už teď se nemůžu dočkat té jedinečné olomoucké atmosféry. Takže na viděnou.
1: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
2: Tady je Rádio Hana.

0: Posloucháte Hanou, jsme na začátku dalšího týdne a už teď víme, že o víkendu nás čeká zase spousta super akcí, nejrůznější slavnosti, ať už je to v Hranicích, v Troubkách, anebo ve Velkých Losinách. To všechno pro vás máme třeba i na našem webu radiohana.cz, ať víte, co vás ještě v červnu čeká. Za mnou chvilku samozřejmě dál taky ten nejlepší hudební výběr, tak si to užívejte v plné parádě.
1: Jsme Radio Hana.
2: Hezké odpoledne.
3: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
4: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
5: Hledáš dobrou práci u Prostějova? Přidej se k Nevě, ryze české rodinné firmě. Vyrábíme venkovní žaluzie pro celý svět. Do výroby hledáme operátory práškové lakovny. Ranní a odpolední směna. Průměrná mzda na pozici 38 tisíc. Koukni na život v Nevě.cz a přijď se k nám podívat.
6: V sobotu se na zámku v Tovačově uskuteční oblíbené večerní prohlídky s divadlem. Ponoříme se do napínavého příběhu o tajné operaci, odvaze a morálních dilematech. Tak si nezapomeňte zarezervovat své místo na večerních prohlídkách. A uvidíme se už tuto sobotu na zámku v Tovačově.
7: Objevte kouzlo Hanáckého Prostějova. Navštivte historickou radnici, zámek i parky. Zažijte léto plné kultury. Město Prostějov. Místo, kde to žije.
8: Olomoucký report CZ.
9: Pořád se něco děje.
8: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
10: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
9: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
11: Už 150 let sklízíme úspěch a sázíme budoucnost. Slavte s námi i vy. Už tuto sobotu vás zveme na rodinný den do areálu Střední zemědělské a zahradnické školy v Olomouci. Čeká vás divadlo Tramtárie, kapela Ztracené ráj, floristická show a mnoho dalšího. Stavte se v sobotu za námi.
12: Stojan Interiér, to je zasklívání balkónů, lodží, zimní zahrady, prosklené terasy a garážová vrata. Více na www.stojan.cz.
13: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc.
14: Fortuna. Dostane tě do hry. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
15: 30 rokov na scéně No Name Fortu Arene.
16: 30 rokov kapely No Name na scéně. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 Arene. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
17: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz

0: Když chcete ten nejlepší hudební výběr, tak si prostě naladíte Hanou. Hezké odpoledne, je půl druhé. Máme pro vás taky tu nejaktuálnější dopravu z regionu.
1: Doprava.
0: Jak už od nás víte, v Olomouci máme dneska strážníky s radarem. Povolenou rychlost měří na Jarmily Glazarové, na Svornosti, také ve Slavoníně, na ulici Zolova nebo v Chomoutově na Štěpánovské. A policejní hlídku máme hlášenou na dálnici D46 na exitu Vyškov. Tak šťastnou cestu.
2: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
3: Posloucháte Rádio Hana.

0: Je to velice jednoduché, každý den pro vás máme na rádiu Hana ten nejlepší hudební výběr. Ano, hrajeme a bavíme a jsme tu opravdu pro všechny. Co myslíte? Budeme tento týden dost kreativní a bude taky čas i na romantiku. Tak to už zjišťuje náš rádiový astrolog.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
2: Pondělí 15. června, 3. červnový týden je tady a co nám vzkazují hvězdy, ví náš rádiový astrolog Tonda Baudyš. Ahoj.
3: Ahoj Lukáši, srdečně zdravím tebe i posluchače.
2: Tondo, o čem bude tento týden?
3: My astrologové někdy máme důvod k optimismu, přestože zbytek veřejnosti nemá na optimismus ani pomyšlení, ale tento týden je hodně o mezilidských sympatích, o tvořivosti a určité radosti. Ve středu je tam i hodně romantických energií, zároveň určitých poučení z krizového vývoje citového života, takže on ten týden je vlastně plný a šťavnatý, určitě je to chytrý týden, kdy přemýšlení, ale i intuice pracují velmi dobře. No a stran víkendu nemám žádné výhrady, právě naopak jsem velice spokojený, že prožijeme tak hezký víkend.
2: Tento týden spolu budeme tvořit, radovat se, v polovině pracovního týdne je prostor pro romantiku i pro poučení a víkend to bude pohodová kapitola sama pro sebe, radost poslouchat. Naším hostem je každé pondělí astrolog Tonda Baudyš, hvězdy radí, my hrajeme a Tondo, díky za čas, který si nám věnoval.
3: Zdravím tebe i posluchače.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Hana.
4: Folklorní spolek Hanák Troubky vás zve na akci Slunovrat 20. června od 16 hodin v areálu za kulturním domem v Troubkách. Den plný lidové hudby, tance i dobrého jídla. Vystoupí Jiří Pavlica a Hradišťan a další folklorní soubory. Vstupenky v síti Ticketmaster. Info na hanaktroubky.cz.
5: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.

0: Poutaneční show, food zónu a na více než 200 kapel v uzavřených ulicích města. V sobotu vás navíc čeká bohatý doprovodný program pro děti v Čechových sadech s festivalem Sportáček. Vstup na akci je zdarma. Více na www.olomoucžije.cz. Generálním partnerem letošního ročníku festivalu Olomouc ožije je GEMO. Významný hráč v oboru pozemního stavitelství, developer a investor. Akce se koná za podpory města Olomouce a Olomouckého kraje.
1: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
2: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí a si vždycky tak pochutnám.
1: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
2: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
1: Jsme tu pro vás již 20 let.
2: Jezírka Banat.cz.
3: Obec Velké Losiny zve od pátku až do neděle na velkolosinské svatojánské slavnosti. A bavit se budou úplně všichni. V pátek zahraje Adam Mišík, Tubla Tanka a v sobotu Kristián Šebek. Připraven je jarmark, spousta hudby a zábavy. A to je začátek. Nenechte si ujít velkolosinské svatojánské slavnosti.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Artbeat.cz. Festival, který v Olomouci ještě nebyl. Industriální prostor POV. Sochy Honzy Dostála. Světla a do toho pořádný rokovej nářez z horký žeslíže. Industriální areál, umění i živá energie. K tomu VIP zóna, delikátní gastro, program pro děti a festival, který v Olomouci ještě nebyl. Hlavní host, horký žeslíže. Artbeat, 18. června, industriální prostor POV na ulici Gmrazírna v Olomouci. www.artbeat.cz.
6: Rádio Hana.

Nahané samozřejmě, jedeme dál, za okamžik jsou to zprávy a zjistíme, že v Olomouci máme úplně luxusní sbírky. Česnek, kaktusy, růže. Podrobnosti za chvilku a po 14. hodině.

0: Máme tu pro vás další informace. Nově 3 národní sbírky má výstaviště Flora v Olomouci. Počet sbírek se rozšířil o kolekci česneků v botanické zahradě a o historickou sbírku kaktusů ve sbírkových sklenících. Dosud měla status národní sbírky pouze sbírka růží v rozáriu.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: 750 let dlouhý příběh. Vlastivědné muzeum v Šumperku otevřelo výstavu Šumperk, příběh starý 750 let. Mapuje vývoj města od osídlení po počátek průmyslové éry. Expozice je součástí oslav města k jubileu a potrvá do 11. října. Ode dneška začal sloužit občanům Přerova nový magistrát. Budova na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka prošla rozsáhlou rekonstrukcí za 352 milionů korun. Vedle úřadů má být v budově i kavárna a ta se otevře v průběhu září. Pokud pojedete vlakem, raději si zkontrolujte, jak vám to jede. Na železnici včera začal platit upravený jízdní řád. Změny se týkají regionálních vlaků ve většině krajů v Česku. Mají zlepšit návaznost mezi spoji.
1: Sport.
0: Podsta pro předního tenistu prostějovského klubu Jakuba Menšíka. 20-letý hráč se po roce opět dostal do nominace výběru Evropy pro Laver Cup, ve kterém Evropa hraje proti výběru světa. Laver Cup bude v září hostit Londýn.
1: Žijeme v době, kdy nikdo nemá na nic čas.
2: Všichni jen zběsile scrollují, těkají očima a neudrží pozornost ani... Počkej, o čem jsem to mluvila?
1: Už vím, o nás a o vás. Ze všech soukromých rádií u nás totiž posloucháte Rádio Haná úplně nejdéle.
2: V průměru přes 3,5 hodiny denně.
1: V dnešní uspěchané době jsme za to nekonečně vděční.
2: A upřímně nám z toho buší srdce štěstím. Děkujeme.
1: Počasí.
3: Víme, jak bude. Na Moravě dneska vesměs polojasno s odpoledními teplotami do 20 stupňů. Zítra 23, ve středu 25 s tím, že sem tam může sprchnout. A pak to vystřelí až k tropické 30. Konkrétně o víkendu může být místy i 33 stupňů. Takže o víkendu to nejspíš bude na první letní koupačku.
4: Omega Centrum Olomouc nabízí jen do konce srpna letní akci 12+1. K novému ročnímu členství jeden měsíc zdarma. Jdi na omegasport.cz.
1: Doprava.
3: Je tu naše blesková odpolední doprava. Pozor v Olomouci na Svodnosti. Strážníci s radarem tady hlídají tu 30 a kontrolu můžeme potkat i v Prostějově na Konečné anebo v ulici za Kosteleckou. Tak hlavně šťastnou cestu.
1: Rádio Haná.

0: na recepci vlastně až do čtvrtka, vždycky mezi 9. a 17. hodinou. Je tam kondolenční kniha, kde můžete napsat svoji osobní vzpomínku a poděkování Petrovi Johnovi Uličnému. Díky moc, že jste taky s námi, za chvilku je tu Sarah Connor, hrajeme si dál a přejeme krásné pondělí.
1: Jsme Rádio Hana.
2: Hezké odpoledne. Využijte slev na Zalandu, ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
3: Rychlá kola a silné motory v Šantovce. To je největší sraz supersportovních a luxusních automobilů na Moravě Super Ride Car Fest. Tuto sobotu si nenech ujít výstavu sportovních, supersportovních a luxusních vozů, offroadových i závodních bugin. A klidně se i projeď. Sraz sportáků Super Ride Car Fest tuto sobotu u Galerie Šantovka Olomouc.
4: Agentura Top Koncerty vás ve v srpnu do letního kina Olomouc. Prvního legendární Lucie, 9. Adam Plachetka, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. A 23. srpna Hradišťan s Jurou Pavlicou a Javory Beat Hanky a Petra Ulrichových. Podrobnosti a předprodej na topkoncerty.cz.
5: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
6: Slyším Tatart nákupy?
5: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte je k pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
6: To je mazec.
5: Tatart, opravdový elektrospecialista.
2: Svět vůní a čokolády. Představte si krásu květin a vůni čokolády. Spojení pralinek, marcipánu a nugátu. Originální kosmetické dárky a prací prostředky z dovozu. Svět vůní a čokolády. Zámečnická Olomouc. Čokoládové květiny CZ.
7: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
2: Na Luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče. Objednej a už to letí.
8: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovu je opravdu moje, šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Přijďte odpad.
9: Ekokom.
10: To snad ne, já se na to vys***u. A kuťka je zase fuč.
11: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
10: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
11: Ve Šternberku v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
12: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
13: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
2: Tady je Rádio Hana.

0: My vám rozumíme a my vám rádi hrajeme ten nejlepší hudební výběr tady u nás na Hané. Hezké odpoledne, za okamžik budeme řešit tanky a nebo taky umělou inteligenci.
1: O čem se píše?
0: Na úvod jedna otázka, jak změní umělá inteligence naše univerzity a výuku obecně? Pomáhá nám nebo představuje riziko? Tomu se bude věnovat celouniverzitní konference AI Day. Už zítra, 16. června, v aule Filozofické fakulty Univerzity Palackého. Další informace na olomouc.cz. Jak už od nás víte, v úterý pojede z Přáslavic na dálnici D35 hned několik tanků Leopard. Proč a kam? O tom píše Report.cz. A taky připomínáme, že pokračuje prostějovské léto, program je na zámku i na náměstí. Jsou to koncerty, letní kino nebo taky plážový volejbal. Podrobnosti určitě najdeme na prostějov.eu, tak se mrkněte a my už jedeme dál.
2: Víme, o čem se píše.
1: Rádio Hana.
2: Rádio Hana.
3: Nejlepší hudební.

0: Nana is of Base zpívají o tom, jak je život úžasný, krásný a báječný. Beautiful life. Záleží na úhlu pohledu. Zdravím tě, Majdo, ahoj.
1: Já tebe, ahoj.
0: Tak ten život může být krásný, pokud třeba nevstáváš úplně brzo do práce, třeba máš pozdější budíček. My to zrovna dneska řešíme na našem Facebooku, takže teď se zkus přiznat, protože já si myslím, že my dvě to máme, takže v týdnu vstáváme možná o něco později, ale pak když je víkendová směna, no, tak máme ten budíček, že?
1: No, na čtvrtou ráno, no.

0: Vítejte u dalších zpráv. 20 let čekání pokračuje. Plány na cyklostezku z Olomouce do Chomoutova znovu nabírají zpoždění a letos se stavět nezačne. Město kvůli nespokojenosti ukončilo spolupráci s původním projektantem a zakázku v březnu svěřilo nové firmě. O cyklostezce do Chomoutova se mluví přes 20 let, píše o tom Deník.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: V Hranicích na úřadě dnes nepochodíme. Kvůli výpadku služeb operátora jsou tu mimo provoz klíčové agendy městského úřadu. Lidé si nevyřídí občanky, řidičáky ani pasy. Ovšem, registr vozidel tu funguje dál, informuje město. Polovičatý úspěch na železnici. Současné zavádění vlakových zabezpečovačů ETCS sice zvýšilo bezpečnost na tratích, slibované zrychlení vlaků ani vyšší kapacitu ale nepřineslo. Zjistil to Nejvyšší kontrolní úřad při prověrce financování. Černý scénář se naplnil. Chorvačtí potápěči objevili uvnitř potopené plachetnice u Splitu tělo pohřešované osoby. Bilance nedělní tragické srážky s katamaránem tak stoupla na 4 oběti. Jde o české občany. K nehodě došlo v průlivu mezi ostrovy Brač a Šolta. V hloubce asi 50 metrů tam nyní leží vrak 14-metrové plachetnice. Na její palubě bylo 8 lidí, 4 přežili. Přežilo také 125 lidí, které vezl katamarán.
1: Sport.
0: NHL má vítěze. Stanley Cup získali po 20 letech hokejisté Caroliny. V šestém finálovém zápase porazili Vegas 3-0 a celou sérii ovládli 4-2 na zápasy. Celým letošním playoff navíc prolétli jen se 3 porážkami.
1: Počasí.
2: Víme, jak bude. Víme, že tento týden by to mohlo být docela pestré. Tak třeba teploty. Zpočátku by měly být jarní, potom letní až tropické. Na Moravě dnes maximálně 20 stupňů, zítra 23. Ve středu už tam cinkne letní 25 a jak už jsme naznačili, v pátek a taky během víkendu nás čekají vyloženě tropické dny. Místy to může být až 33 stupňů.
3: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku. Stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv. Dolní náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.
1: Doprava.
2: Díky moc, že dopravu vysíláte s námi. Policejní hlídku hlásíte na dálnici D35 Olomouc Rybník u Přáslavic, taky na dálnici D46 na exitu Olšany u Prostějova. Hlídka je i přímo v Prostějově na Okružní, ve Vyškově na ulici Purkyňova anebo v Šumperku na Zábřežské. A máme hlášené odstavené vozidlo na dálnici D35 Olomouc Mohelnice, kousek od Unčovic, a hlášenou máme i nehodu. Je to ťukanec dvou aut v Boskovicích na Sokolské. Tak hlavně šťastnou cestu.
1: Rádio Hana.

Posloucháte Rádio Hana, blíží se čas dovolených, na které spousta z nás poctivě šetří. No a pokud máte doma hotovost, schovejte ji raději mimo dosah dětí. Jinak můžete skončit jako rodinka, která teď baví britské zpravodajství. V Londýně totiž stačila chvilka a tříletá holčička

0: situaci naštěstí nakonec poradila umělá inteligence. V bance pak s videodůkazem uspěli a peníze jim vyměnili. Všechno to dobře dopadlo, no a na Rádiu Haná vás informujeme, ale taky bavíme. Pouštíme vám další várku našich nejlepších hitů.
1: Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je Procházka pamětí. Každé všední dopoledne po deváté. Jedině na Rádiu Haná.

0: Helyezett!
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD.

0: hybrid za cenu spalováku.
1: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com. Hledáš dobrou práci u Prostějova? Přidej se k Nevě, ryze české rodinné firmě. Vyrábíme venkovní žaluzie pro celý svět. Do výroby hledáme operátory práškové lakovny. Ranní a odpolední směna. Průměrná mzda na pozici 38 000. Koukni na život v Nevě.cz a přijď se k nám podívat.
2: Rychlá kola a silné motory v Šantovce. To je největší sraz supersportovních a luxusních automobilů na Moravě. Super Ride Car Fest. Tuto sobotu si nenech ujít výstavu

0: skleno. Z Markýzy jsem taky nadšená.
1: A to ještě, holka moje zlatá, máme nová garážová vrata.
2: I děti hned ocení příjemnější bydlení. Stojan Interiér. Garážová vrata, předokenní rolety, zasklené balkony, zimní zahrady, žaluzie, sítě proti hmyzu i markýzy. To je Stojan Interiér. www.stojan.cz.
3: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
4: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
5: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
4: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
5: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve.
6: Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
7: Jsme tu pro vás již 20 let.
6: Jezírka Banat.cz.
8: Pozor, pozor, Olšany u Prostějova ožijí hodovými slavnostmi. Čeká vás skvělá hudba, kolotoče i zábava pro celou rodinu. Hlavní hvězdou dne bude kapela Opět a Radeček. Dále vystoupí tým Revival z Znojmo, Ztracené ráj a Kverkus. Hodové slavnosti v Olšanech u Prostějova už tuto sobotu v areálu Sokola.
9: Jahody, jahody.
10: Přijďte si nazbírat ty nejsladší jahody. Do Prostějova na ulici Určická a nově v Nedvězí u Olomouce. Více na jahodárny.cz.
11: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
12: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
13: Rádio Hana. Nejlepší

0: Projet je možné, jen opatrně. To bylo naše dopravní info, další za půl hodinky.
1: Rádio Hana. Víme, co chtějí řidiči slyšet a pomůžeme vám v nouzi. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
3: Tady je Rádio Hana.

0: Máme v hledáčku všechny zajímavé akce a tady jsou některé z nich. Víme totiž, kam vyrazit.
1: Rádio Haná.
2: Kam vyrazit?
0: Co třeba takový největší pouliční festival Olomouc ožije? Po celém městě budou muzikanti, bubeníci, tanečníci i DJové. Začínáme už ve čtvrtek 18. června. Kompletní program najdeme na olomoucožije.cz. Máme tu taky festival Hudba bez hranic. Na ten

0: Tak co? Už se těšíte?
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí.
2: Rádio Haná.
1: Jsme partneři nejlepších akcí v regionu. akce@radiohana.cz.
3: Udělal to parádně, pojď synu!
2: Mistrovství světa 2026 hostí USA, Kanada a Mexiko.
3: Je to gól!
2: Hraje 48 týmů a obří finále bude v New Yorku. Kdo zvedne nad hlavu ikonický pohár? To podstatné ze 104 zápasů nemusíte složitě hledat. Laďte naše rádio a poslouchejte pravidelný fotbalový infoservis.
4: Jestli si ten fotbal neprosadí, tak si u mě mrtvej muž.
2: Ty nejzajímavější příběhy, výsledky a emoce z Ameriky vám servírujeme každý den přímo do uší.
4: To je jasný.
2: S námi jste ve hře každý den.
5: Jsou s osobními vozy Opel jejich majitelé spokojeni?
6: Já.
5: Protože jsou spolehlivé?
6: Já, natürlich.
5: A se zárukou na 5 let zdarma?
6: Já, sicher.
5: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si osobní vůz Astra, Moka nebo Frontera. Nyní v akční nabídce Umoto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
2: Rádio Haná. Jsme nejposlouchanější regionální rádio v Olomouckém kraji. Děkujeme. Rádio Haná. Vaše věrné rádio.
1: Mé chuti lahodí, jen skrbenské jahodí. Tisíce jahod, které si ve skrbeni sami pozbíráte a s přáteli vychutnáte. Více na jahodyolomouc.cz.
2: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
7: Nyní na úplně vše doprava zdarma. Až k vám domů. Svět spánku CZ.
8: Ministerstvo řeznictví varuje, ochutnáváním váhalových špekáčků může vzniknout závislost. Účast špekáčků při opékání je povinná. Bylo zjištěno nedostatečné množství poctivých špekáčků na vašich ohništích.
9: Nebojte se.
8: Firma Váhala, výrobce těch nejlepších špekáčků, přichází s řešením. Naše špekáčky plné chuti jsou připravené stát se hvězdou každého ohně. Váhala. Poctivé špekáčky prověřené ohněm.
10: Folklorní spolek Hanák Troubky vás zve na akci Slunovrat 20. června od 16 hodin v areálu za kulturním domem v Troubkách. Den plný lidové hudby, tance i dobrého jídla. Vystoupí Jiří Pavlica a Hradišťan a další folklorní soubory. Vstupenky v síti Ticketmaster. Info na hanaktroubky.cz.
11: Party, nemáme čas, musíme zpátky do minulosti, jinak Allpran ztratí svou budoucnost.
12: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
11: Na elektrokolech a kolech od Allpranu, dojedi s nimi kamkoliv.
12: Skvělý nápad, už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
11: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Allpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
13: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Allpran.cz.
14: Skvělá atmosféra i tratě pro všechny generace chystá už 6. ročník Dubanské desítky. Ford D-Ran má mezi vyznavači běhání své místo. Pohodové tratě pro nejmenší, ale i náročné trasy pro běžce. Jdi na web 4D-Ran a registruj se. Dubanská desítka v neděli 13. září v Dubanech u Prostějova.
1: Na luskni.cz to jede. Vyber

0: divadlem. Ponoříme se do napínavého příběhu o tajné operaci, odvaze a morálních dilematech. Tak si nezapomeňte zarezervovat své místo na večerních prohlídkách. A uvidíme se už tuto sobotu na zámku v Tovačově.
1: V ADP Sanko věříme, že stáří má být spokojené a důstojné. Kombinace moderní medicíny a lidského přístupu pomáhá našim pacientům najít novou životní sílu. Jsme tu pro vás i vaše blízké. Najdete nás na adpsanco.cz.
2: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
3: Studio Pearl Design. Interiérové studio v Olomouci a v Praze plní vaše sny o bydlení na profesionální úrovni. www.pearl-design.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Rádio Hana.

0: Ladíte Rádio Hana, a to i před 16. hodinou. Jak jsme si právě zaspívali, příběh nekončí, dál vám hrajeme náš nejlepší hudební výběr.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Na výlet do 80. nás za chvíli vezmou třeba Bee Gees. Když nemůžeš, tak přidej víc kapely.

těšit se můžeme taky na Kala. Než to ale rozjedeme, dříve než ostatní, pro vás máme zprávy, počasí a dopravu. Je 15 hodin a 54 minut.

0: Další zprávy pro vás právě teď na našich vlnách. Pojďte si je poslechnout. Olomoučtí strážníci opět hlídají, jak se jezdí v ulicích města. Měří povolenou rychlost, a to na 4 ulicích. Městská policie Olomouc informuje, že dnes hlídá dodržování rychlosti na ulicích Štěpánovská, Jarmily Glazarové, dále na třídě Svornosti a na Zolově ulici.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Tanky na dálnici u Olomouce. Zítra mezi 9 a 15 hodinou se budou po dálnici D35 mezi Kocourovcem a Velkým Újezdem přesouvat tanky z Přáslavic. Celkem 9 tanků Leopard a jedno vyprošťovací vozidlo si vyzkouší jízdu v koloně. 50-tunová vozidla budou jezdit po vlastní ose na 9-kilometrové trase. Podle vojenské policie jde o unikátní přesun. Strach o asfalt na dálnici mít nemusíme. Díky speciálním gumovým patkům kam na pásech tanky vozovku nepoškodí, píše o tom ČTK.
1: Hlas lidu.
0: Jaká je v Česku politická nálada? Nový průzkum Kantar mezi voliči na přelomu května a června ukazuje, že by volby vyhrálo hnutí ANO s 31,5% hlasů. O druhou příčku se dělí STAN a ODS 15,5% a dále by se do sněmovny dostali také Piráti s 9,5% a SPD s 6,5%. Proklouzli by ještě natěsno motoristé s 5%.
1: Sport.
0: Kdo vyhraje Národní basketbalovou ligu? Až 7. zápas rozhodne drama ve finále soutěže mezi basketbalisty Nymburka a Pardubic. Takové vyvrcholení bude mít domácí nejvyšší soutěž poprvé od roku 2003. Nymburk totiž od tehdejší porážky s Opavou 3-4 na zápasy získal všech svých 20 titulů. Zápas Nymburk-Pardubice začne v 17 hodin.
1: Počasí.
2: Víme, jak bude. Odpoledne by mělo být ve znamení ubývání oblačnosti. Slábnout by nám postupně mohl i vítr. Teploty se nám drží na 19 stupních, kolem 8 hodiny by se ale mělo začít lehce ochlazovat. Slunce nám dneska zapadne ve 20 hodin a 59 minut. V noci čekáme jasno až polojasno, nejnižší teploty klesnou k 8 stupňům. Úterý by nám mělo začít vymetenou oblohou, v průběhu dne ale začnou od západu přibývat mraky. Místy se mohou objevit i nějaké dešťové kapky. Teplotní maxima dosáhnou 25 stupňů.
3: Omega Centrum Olomouc nabízí jen do konce srpna letní akci 12+1. K novému ročnímu členství jeden měsíc zdarma. Jdi na omegasport.cz.
1: Doprava.
2: Víme, jak se jezdí tady. Doprava v Olomouci je poměrně hladká. Trochu se nám to může štosovat jen v ulicích Švajcarova a Brněnská. Tady taky můžeme potkat policejní hlídku. Ty stojí taky v Hranicích, v ulici Bělotínská, na D35 na exitu Velký Újezd, na D1 na exitu Přerov nebo na D46 na výjezdu na Vyškov. Bezpečnou cestu vám přejeme za celý náš rádiový tým.
1: Rádio Hana.

0: Bonjour, Olomouc! Zvu vás na malý výlet do Paříže a přitom nemusíte opustit své město. 14. října v kině Metropol oživíme v mém projektu světové šanzóny legendy, jako jsou Jacques Brel, Charles Aznavour, Marlene Dietrich, Edith Piaf, Hanna Hegerová a tak dál a tak dál. Bude to večer plný vášně, elegance a živého jazzu. Jmenuji se Renata Dressler a už teď se nemůžu dočkat té jedinečné olomoucké atmosféry. Takže na viděnou.
1: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
0: Radio Hana.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: Rádio Hana víme, co se děje na Hané. Máme tady jednu zprávu pro všechny řidiče. Pokud dnes míříte přes Droždín, pozor v ulici U Cihelny. Právě tam odstartovala stavba nového přechodu a provoz řídí semafory. Do pátku navíc neprojedeme ulicí Turečkova, a to vždy od 6 ráno do 2 odpoledne. Změnu čekáme i u autobusové zastávky, která je dočasně posunutá směrem na Samotišky. Omezení potrvají do půlky července. S námi jste v obraze, za chvíli už pro vás máme informace i z mistrovství světa ve fotbalu, tak zůstaňte s námi.
1: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
2: Ekokom.
3: Krásná pleť není filtr. Je to zdravý glow, hydratace a péče na míru. Juicy Skin v Marble Clinic dodají pleti rozzářený a mladiství vzhled.
4: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 Kč měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Po 2026, 20. června od 10 hodin ve sportovním areálu Pochoř. Čeká vás bohatý program po celý den. Ukázky letecké techniky, bezpilotní prostředky armády České republiky, letecká akrobacie, vírníky, hasiči a mnoho dalšího. HASPO 2026, 20. června, Pochoř.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
7: Už 150 let sklízíme úspěch a sázíme budoucnost. Slavte s námi i vy. Už tuto sobotu vás zveme na rodinný den do areálu Střední zemědělství a zahradnické školy v Olomouci. Čeká vás divadlo Tramtárie, kapela Ztracené ráj, floristická show a mnoho dalšího. Stavte se v sobotu za námi.
8: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
9: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
8: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
10: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
11: Tady je Radio Hana.

Ona nám právě dohrává song s názvem Wouldn't It Be Good. V překladu taky Nebylo by to skvělé. A já se ptám, nebylo by to skvělé, kdyby vám někdo každý den přinášel zajímavosti z fotbalového mistrovství? Pokud jste právě odpověděli, že ano, bylo by to skvělé, jste na těch správných vlnách. Před námi je totiž další magazín, který vám přináší zákulisní informace ze šampionátu.

0: Mistrovství světa ve fotbale Infoservis.
1: Ententýky, dva špálíky, balón vyletěl z elektriky, cokoliv se může stát, za koho já budu hrát.
2: Přesně tohle si s nadsázkou mohl před pár lety říkat fotbalový reprezentant Michael Olise. Narodil se v Anglii, maminka má francouzsko-alžírské kořeny, tatínek je z Nigérie, takže si mohl skutečně vybírat hned z několika reprezentací. Anglie říkala, pojď k nám, Nigérie, ne, k nám, Alžírsko říkalo, my na tebe čekáme. A Francie se hlásila, ne, Eiffelovka, to je tvoje. No a Michael Olise, ten nakonec kývl Francouzům, ačkoliv francouzština paradoxně není jeho nejsilnější stránka. I takové životní příběhy milujeme a dál se vychutnáváme největší fotbalovou show na planetě.
0: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
3: Jsou s osobními vozy Opel jejich majitelé spokojeni?
4: Já.
3: Protože jsou spolehlivé?
4: Já, natürlich.
3: A se zárukou na 5 let zdarma?
4: Já, sicher.
3: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si osobní vůz Astra, Moka nebo Frontera. Nyní v akční nabídce Umoto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
0: Rádio Hana. Jsme nejposlouchanější regionální rádio v Olomouckém kraji. Děkujeme.
5: Rádio Hana. Vaše věrné rádio.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Hranické slavnosti, den první. V pátek 19. června se připravte na skvělý zážitek plný hudby a energie. Hity nejen z muzikálu Kleopatra vám zaspívají Monika Absolonová, Bára Basiková a Ilona Čáková. Areál u letního kina 19. června v Hranicích. Více na kulturahranice.cz.
8: FETMED. Komplexní gynekologie a genetika pod jednou střechou. Jsme vaší oporou na cestě ke zdraví i mateřství. FETMED.cz.
9: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz

0: www.moravafest.cz.eu.
1: Velká Morava Fest Cerov 2026. Jenom teď a jenom do začátku festivalu vstupenky za extra zvýhodněnou cenu. 11. července Park Michalov ožije skvělou muzikou. Richard Miller, Kristýna, Michal David, Petr Kolář, Cameron, Marpo a Adam Ďurica. Jak říkám, kupte si vstupenku do začátku festivalu za extra zvýhodněnou cenu. To se vyplatí. Kupujte ještě dnes. Velká Morava Fest.cz.
2: Tana oční klinika Olomouc. Oči jsou bránou do lidské duše. Dopřejme jim tu správnou péči. Lepší zrak pro kvalitní život. Tana oční klinika CZ.
3: Obec Velké Losiny zve od pátku až do neděle na velkolosinské svatojánské slavnosti. A bavit se budou úplně všichni. V pátek zahraje Adam Mišík, Tublatanka a v sobotu Kristián Šebek. Připraven je jarmark, spousta hudby a zábavy. A to je začátek. Nenechte si ujít velkolosinské svatojánské slavnosti.
4: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
5: Posloucháte Rádio Haná.
6: Hezké odpoledne.
5: Hudební novinka Rádia Haná.
7: Právě teď.
5: Právě teď.

kapely Opět Radeček na rádiu Hana. My jsme vám ho tady poslali do uší, protože všechno opravdu v pořádku je. Nejneoblíbenější pracovní den se blíží ke svému podvečeru. Mnozí z nás už si užívají volno po práci a k tomu nám navíc hraje náš hit za hitem a bude i po 17. hodině. Hit

0: slyšet na albumu, které by mělo být už za hodinku. Taky tady bude Prince. Nebo třeba tady Swims. To všechno už za chvíli, teď ale zprávy. Aktuální čas je 16 hodin a 56 minut.
1: Bude 17 hodin.
2: Hezké odpoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Máme tu pro vás další informace. Nově 3 národní sbírky má výstaviště Flora v Olomouci. Počet sbírek se rozšířil o kolekci česneků v botanické zahradě a o historickou sbírku kaktusů ve sbírkových sklenících. Dosud měla status národní sbírky pouze sbírka růží v rozáriu.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: 750 let dlouhý příběh. Vlastivědné muzeum v Šumperku otevřelo výstavu Šumperk, příběh starý 750 let. Mapuje vývoj města od osídlení po počátek průmyslové éry. Expozice je součástí oslav města k jubileu a potrvá do 11. října. Ode dneška začal sloužit občanům Přerova nový magistrát. Budova na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka prošla rozsáhlou rekonstrukcí za 352 milionů korun. Vedle úřadů má být v budově i kavárna a ta se otevře v průběhu září. Vláda dnes schválila návrh zákona, který nahrazuje financování veřejnoprávních médií z poplatků příspěvkem ze státního rozpočtu. Obě veřejnoprávní média by měla dostat méně peněz než letos. Televize si pohorší o miliardu korun, rozhlas pak přijde zhruba o 400 milionů. Informoval o tom ministr kultury Otto Klempíř.
1: Sport.
3: Podsta pro předního tenistu prostějovského klubu Jakuba Menšíka. 20-letý hráč se po roce opět dostal do nominace výběru Evropy pro Laver Cup, ve kterém Evropa hraje proti výběru světa. Laver Cup bude v září hostit Londýn.
1: Počasí.
0: Pohoda na svatého Víta, to dobrota nažita. To je pronostika na dnešní den. Venku se nám to sice trochu mračí, pohodu tam ale asi máme. Víme, jak bude. Od zítřka by se nám mělo začít mírně oteplovat, zatímco dneska nám na většině míst teploměr nepřikročil 20 a teploty byly 2 stupně pod průměrem pro dnešní datum. Zítra už by se mohlo vyšplhat na 23, ve středu dokonce na 24 stupňů. Pátek už by nám mohl přinést tropickou teplotu.
4: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku. Stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv. Dolní náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.
1: Doprava.

0: by ale nemělo být na více než pár minut. Neprůjezdný pruh kvůli bouračce nákladňáku s dodávkou je na D1 na trase Vyškov-Říkovice před exitem Mořice. Na místě je policie. Havárie osobáků pak komplikuje dopravu taky na Vyškovsku na průtahu obcí Drnovice. Pohodovou jízdu vám přejeme z našich rádiových vln.
1: Rádio Hana.

0: červnové novinky Rádia Haná.
1: Udělal to parádě, pojď synu!
0: Po 20 letech jsme zpátky na mistrovství světa ve fotbale.
2: A Rádio Haná bude u každé fotbalové emoce.
1: Je to gól!
0: Výsledky,
2: komentáře,
0: statistiky,
2: zajímavosti.
0: Červený je měsícem fotbalu
2: a taky Itálie.
0: Italské léto na Rádiu Haná, to jsou
2: největší italské megahity
0: a soutěže o ceny.
3: Ciao bello.
0: Poslouchejte,
2: hrajte
0: a vyhrajte.
2: Navíc každé všední dopoledne u nás tiká stroj času.
0: Poslouchejte mezi 9 a 10
2: Procházku pamětí.
0: Hádejte rok a vzpomínejte na události,
2: které tehdy hýbaly světem. Fotbalový šampionát.
0: Italské léto.
2: Procházka pamětí.
0: Tři velké důvody,
2: proč si Rádio Haná pustit ještě o něco hlasitěji.
0: Takové jsou červnové novinky Rádia Haná.
4: Tady je Rádio Haná.

0: Rádiu Hana, hudební hvězda, která ale taky musela jednou projít takovými těmi začátky, kdy ještě nebyla světová legenda. A přesně pro talentované začínající hudebníky je tady soutěž Radio Talent Olomouckého kraje. Přihlásilo se nám 36 kapel a na vás teď je, abyste rozhodli svými hlasy, kdo vyhraje cenu veřejnosti v kategoriích pop, rock a elektro. Stačí zajít na web radiotalent.cz, tam si vybrat svého favorita a přes e-mail pro něj zahlasovat. My vám k tomu pošleme Evu Farnou.
1: Na luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
2: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
3: Objevte kouzlo Hanáckého Prostějova. Navštivte historickou radnici, zámek i parky. Zažijte léto plné kultury. Město Prostějov. Místo, kde to žije.
4: Rychlá kola a silné motory v Šantovce. To je největší sraz supersportovních a luxusních automobilů na Moravě Super Ride Car Fest. Tuto sobotu si nenech ujít výstavu sportovních, supersportovních a luxusních vozů, offroadových i závodních bugin. A klidně se i projeď. Z

0: přijďte si nazbírat ty nejsladší jahody. Do Prostějova na ulici Určická a nově v Nedvězí u Olomouce. Více na jahodárny.cz.
1: Agentura Top Koncerty vás zve v srpnu do letního kina Olomouc. 1. legendární Lucie, 9. Adam Plachetka, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. A 23. srpna Hradišťan s Jurou Pavlicou a Javory Beat Hanky a Petra Ulrichových. Podrobnosti a předprodej na topkoncerty.cz.
2: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc, nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla. t-motor.cz.
3: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
4: HASPO 2026, 20. června od 10 hodin ve sportovním areálu Pochoř. Čeká vás bohatý program po celý den. Ukázky letecké techniky, bezpilotní prostředky armády České republiky, letecká akrobacie, vírníky, hasiči a mnoho dalšího. HASPO 2026, 20. června, Pochoř.
5: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na nissan.cz.
6: 30 rokov na scéně No Name O2 Arena.
7: 30 rokov kapely No Name na scéně. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
8: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
9: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
10: Tady je Rádio Hana.

0: Ladíte Rádio Hana, vlci chtěli vít, Vít si koupil nový svetr. Kdo by neznal tyhle taháky z diktátu? Každopádně, dneska má svátek ten Vít s někým i. A čím dalším je dnešní datum významné, to už si řekneme v našem kalendáriu.
1: Rádio Hana, kalendárium.
2: Máme pondělí 15. června a svátek slaví každý Vít a v Česku jich máme přes 18 tisíc a jejich latinské jméno znamená veselý. Veselí se i dvě americké herečky Helen Hunt a Courtney Cox. Ano, Courtney, to je Monika z Přátel. Obě slaví narozeniny. U nás na Moravě slaví narozky zakladatelka organizace Dobré místo pro život, naše kamarádka Věrka Zukalová. A na dnešek připadá i Mezinárodní den odpůrců vojenské služby nebo Světový den větru. Ať vám vítr fouká dozad a posouvá vás tam, kam chcete, přeje vaše rádio v pondělí 15. června.
1: Rádio Hana, kalendárium.
3: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
4: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
5: Nyní na úplně vše doprava zdarma. Až k vám domů. Svět spánku CZ.
6: Ministerstvo řeznictví varuje, ochutnáváním váhalových špekáčků může vzniknout závislost. Účast špekáčků při opékání je povinná. Bylo zjištěno nedostatečné množství poctivých špekáčků na vašich ohništích.
7: Nebojte se.
6: Firma Váhala, výrobce těch nejlepších špekáčků, přichází s řešením. Naše špekáčky plné chuti jsou připravené stát se hvězdou každého ohně. Váhala. Poctivé špekáčky prověřené ohněm.

0: taneční show, food zónu a na více než 200 kapel v uzavřených ulicích města. V sobotu vás navíc čeká bohatý doprovodný program pro děti v Čechových sadech s festivalem Sportáček. Vstup na akci je zdarma. Více na www.olomoucžije.cz. Generálním partnerem letošního ročníku festivalu Olomouc ožije je GEMO, významný hráč v oboru pozemního stavitelství, developer a investor. Akce se koná za podpory města Olomouce a Olomouckého kraje.
1: To snad ne, já se na to vys***u. A Kuťka je zase fuč.
2: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
1: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
2: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
3: Svět vůní a čokolády. Představte si krásu květin a vůně čokolády. Spojení pralinek, marcipánu a nugátu. Originální kosmetické dárky a prací prostředky z dovozu. Svět vůní a čokolády. Zámečnická Olomouc. Čokoládové květiny CZ.
4: Artbeat.cz. Festival, který v Olomouci ještě nebyl. Industriální prostor BOV. Sochy Honzy Dostála. Světla a do toho pořádný rokovej nářez z horký žeslíže. Industriální areál, umění i živá energie. K tomu VIP zóna, delikátní gastro, program pro děti a festival, který v Olomouci ještě nebyl. Hlavní host, horký žeslíže. Artbeat, 18. června, industriální prostor BOV na ulici Gmrazírna v Olomouci. www.artbeat.cz.
5: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
6: Rádio Hana.
7: Nejlepší hudební výběr.
6: Nejlepší hudební výběr.
8: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: nově 6. hodina na Rádiu Haná plujeme na vlnách toho nejlepšího hudebního výběru. Pouštíme vám české pecky, zahraniční novinky i lety prověřené hity. Náš playlist vás prostě dostane. Pojďme se mrknout, co na vás chystáme dál.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Budou tady Pet Shop Boys.

0: Pohodě, máme 17 hodin a 55 minut.
1: Bude 18 hodin.
2: Hezký podvečer.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Díky, že jste s námi, máme pro vás zprávy. Pro chodce bude bezpečnější Olomouc, Droždín. V ulici U Cihelny začaly stavební práce na novém přechodu pro chodce. Vznikne u autobusové zastávky, budou tu i nové chodníky a osvětlení. Hotovo bude v půlce července.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Známé žluté vrtulové letadlo Čmelák či zemědělské drony můžeme v těchto dnech spatřit nad poli v okolí Prostějova. Letecky tu aplikují ochranu kukuřice. Nejde o chemický postřik a je to bezpečné pro zvířata i včely, píše o tom web města. Řidiči v Prostějově, zbystřete, máme pro vás důležitou dopravní informaci. Zítra od 8 ráno do 10 večer bude úplně uzavřené náměstí TG Masaryka. Raději si tedy svou cestu předem naplánujte jinudy, ať se vyhnete komplikacím. Sociální sítě nejsou bezpečným prostředím pro děti. To je stanovisko vlády Velké Británie. Jak píše BBC, Británie zakáže dětem do 16 let na svém území přístup k sociálním sítím. A to už od jara příštího roku.
1: Sport.
3: Atletický svátek v Ostravě letos slibuje opravdu hvězdnou podívanou. Na úterní zlaté tetře se totiž utká hned 50 medailistů z těch největších světových akcí. A to včetně šampionky Manuel. Pokud fandíte královně sportu, tenhle špičkový meeting by vám rozhodně neměl uniknout.
1: Žijeme v době, kdy nikdo nemá na nic čas.
4: Všichni jen zběsile scrollují, těkají očima a neudrží pozornost ani... Počkej, o čem jsem to mluvila?
1: Už vím, o nás a o vás. Ze všech soukromých rádií u nás totiž posloucháte Rádio Hana úplně nejdéle.
2: V průměru přes 3,5 hodiny denně.
1: V dnešní uspěchané době jsme za to nekonečně vděční.
2: A upřímně nám z toho buší srdce štěstím. Děkujeme.
1: Počasí.
0: Víme, jak bude. V noci by mělo být polojasno až jasno, foukat nám bude jen trochu.

začne oblačnosti přibývat. Ojediněle by se mohlo o slovo přihlásit i nějaký ten déšť nebo přeháňka. Teplotní maxima slibují zítra 21 až 25 stupňů. Doprava. Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci číhá policejní hlídka v ulici Velkomoravská. Hlásíte nám ji taky na D46 na exitu Vyškov, na D1 na exitu Hulín Západ nebo v obci Šumperk v ulici Československé armády. Na odstavené auto na Krajnici si pak dáme pozor na D1 na trase Vyškov-Říkovice před exitem Mořice. Podobnou situaci máme taky na sjezdu z dálnice D1 na exitu Přerov. Tak jeďte opatrně a s naším rádiem. Rádio Hana.

0: Rádio Hana. Blíží se čas dovolených, na které spousta z nás poctivě šetří. Pokud máte doma hotovost, schovejte ji raději mimo dosah dětí. Jinak můžete skončit jako rodinka, která teď baví britské zpravodajství. V Londýně totiž stačila chvilka a tříletá holčička nůžkami proměnila v přepočtu 40 tisíc korun na hromádku konfet. No to nebylo úplně ke slavení konfetami. Zoufalému otci naštěstí nakonec poradila umělá inteligence. V bance pak s videodůkazem uspěli a peníze jim vyměnili. Všechno to nakonec dobře dopadlo. Na Rádiu Hana vás informujeme, ale taky bavíme. Pouštíme vám další várku našich nejlepších hitů.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u

0: hybrid za cenu spalováku.
1: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
2: Stojan Interiér, to je zasklívání balkónů, loďí, zimní zahrady, prosklené terasy a garážová vrata. Více na www.stojan.cz.
3: Pozor, pozor, Olšany u Prostějova ožijí hodovými slavnostmi. Čeká vás skvělá hudba, kolotoče i zábava pro celou rodinu. Hlavní hvězdou dne bude kapela Opět a Radeček. Dále vystoupí tým Revival z Znojmo, Ztracené ráj a Kverkus. Hodové slavnosti v Olšanech u Prostějova už tuto sobotu v areálu Sokola.
4: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
5: Obec Velké Losiny zve od pátku až do neděle na velkolosinské svatojánské slavnosti. A bavit se budou úplně všichni. V pátek zahraje Adam Mišík, Tubla Tanka a v sobotu Kristián Šebek. Připraven je jarmark, spousta hudby a zábavy. A to je začátek. Nenechte si ujít velkolosinské svatojánské slavnosti.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
7: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
8: Už 150 let sklízíme úspěch a sázíme budoucnost. Slavte s námi i vy. Už tuto sobotu vás zveme na rodinný den do areálu Střední zemědělské a zahradnické školy v Olomouci. Čeká vás divadlo Tramtárie, kapela Ztracené ráj, floristická show a mnoho dalšího. Stavte se v sobotu za námi.
9: A teď pozor, extrémně výhodný.

0: Rádiu Haná bylo za pondělí, kdybychom se spolu nepodívali na to, co nám předpovídají hvězdy. Náš rádiový astrolog už je připravený, pojďme tedy na to. Do 20 minut pro vás máme taky naše počasí.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
2: Pondělí 15. června, třetí červnový týden je tady a co nám vzkazují hvězdy, ví náš rádiový astrolog Tonda Baudyš. Ahoj.
3: Ahoj Lukáši, srdečně zdravím tebe i posluchače.
2: Tondo, o čem bude tento týden?
3: My astrologové někdy máme důvod k optimismu, přestože zbytek veřejnosti nemá na optimismus ani pomyšlení, ale tento týden je hodně o mezilidských sympatích, o tvořivosti a určité radosti. Ve středu je tam i hodně romantických energií, zároveň určitých poučení z krizového vývoje citového života, takže on ten týden je vlastně plný a šťavnatý, určitě je to chytrý týden, kdy přemýšlení, ale i intuice pracují velmi dobře. No a stran víkendu nemám žádné výhrady, právě naopak jsem velice spokojený, že prožijeme tak hezký víkend.
2: Tento týden spolu budeme tvořit, radovat se, v polovině pracovního týdne je prostor pro romantiku i pro poučení a víkend to bude pohodová kapitola sama pro sebe, radost poslouchat. Naším hostem je každé pondělí astrolog Tonda Baudyš, hvězdy radí, my hrajeme a Tondo, díky za čas, který si nám věnoval.
3: Zdravím tebe i posluchače.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Svietspanku.cz. Dřevo všude, i pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte, není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svietspanku.cz.
6: Nyní na úplně vše doprava zdarma, až k vám domů. Svietspanku.cz.
7: Skvělá atmosféra i tratě pro všechny generace chystá už šestý ročník Dubanské desítky. 4D Run má mezi vyznavači běhání své místo. Pohodové tratě pro nejmenší, ale i náročné trasy pro běžce. Jdi na web 4D Run a registruj se. Dubanská desítka v neděli 13. září v Dubanech u Prostějova.
8: Marty, nemáme čas, musíme zpátky do minulosti, jinak Olpran ztratí svou budoucnost.
9: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
8: Na elektrokolech a kolech od Olpranu, dojedi s nimi kamkoliv.
9: Skvělý nápad, už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
8: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Olpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
10: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz. Hranické slavnosti, den druhý. V sobotu 20. června startuje program pro celou rodinu již dopoledne na Masarykově náměstí. V areálu u letního kina se poté vystřídají kapely a interpreti. Pam Rabbit, Xindl X, Traktor a další. 20. června v Hranicích. Více na kulturahranice.cz.
11: Mé chuti lahodí jen skrbenské jahodí. Tisíce jahod, které si ve Skrbeni sami pozbíráte a s přáteli vychutnáte. Více na jahodyolomouc.cz.
12: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
13: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
14: V sobotu se na zámku v Tovačově uskuteční oblíbené večerní prohlídky s divadlem. Ponoříme se do napínavého příběhu o tajné operaci, odvaze a morálních dilematech. Tak si nezapomeňte zarezervovat své místo na večerních prohlídkách. A uvidíme se už tuto sobotu na zámku v Tovačově.
15: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
1: Rádio Haná.

Rádio Haná. Ani po 19. hodině nepolevíme a nabídneme další super hity v nejlepším hudebním výběru. Přejeme klidný

0: počasí.
1: Víme, jak bude v úterý na Olomoucku i jinde v regionu. Druhý den týdne začneme jasnem až polojasnem. Až později odpoledne nám těch mraků na obloze začne přibývat. Ojediněle se může vyskytnout i déšť nebo přehánky. Teploty nám vyšplhají k 21 až 25 stupňům. Na horách naměříme 14 až 18. Nezapomeňte se před odchodem z domu namazat opalovacím krémem. UV index bude totiž na 6. Sluníčko bude mít opravdu sílu.

0: Bonjour, Olomouc! Zvu vás na malý výlet do Paříže a přitom nemusíte opustit své město. 14. října v kině Metropol oživíme v mém projektu Světové šanzóny legendy, jako jsou Jacques Brel, Charles Aznavour, Marlene Dietrich, Edith Piaf, Hanna Hegerová a tak dál a tak dál. Bude to večer plný vášně, elegance a živého jazzu. Jmenuji se Renata Dressler a už teď se nemůžu dočkat té jedinečné olomoucké atmosféry. Takže na viděnou.
1: Renata Dressler a Světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
2: Rádio Hana

0: Na Rádiu Hana víme, co se děje na Hané. Máme tady jednu zprávu pro všechny řidiče. Pokud dnes míříte přes Droždín, pozor, v ulici U Cihelny. Právě tam odstartovala stavba nového přechodu a provoz řídí semafory. Do pátku navíc neprojedeme ulicí Tomečkova, a to vždy od 6 ráno do 2 odpoledne. Změnu čekáme i u autobusové zastávky, která je dočasně posunutá směrem na Samotišky. Omezení potrvají do půlky července. S námi jste v obraze. Za chvíli už pro vás máme informace, o čem se píše.
1: Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je Procházka pamětí.
2: Každé všední dopoledne po 9:00.
1: Jedině na Rádiu Hana.
2: Ruky, expresní sklad v Šumperku u Sefran.cz. To jsou střechy bez čekání. Nejrychlejší cesta ke střešním materiálům. Doprava do domu. www.sefran.cz.
3: Rádio Hana. Jsme nejposlouchanější regionální rádio v Olomouckém kraji. Děkujeme.
4: Rádio Hana.
3: Vaše věrné rádio.
5: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc. Nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla. t-motor.cz.
6: Jahody, jahody. Přijďte si nazbírat ty nejsladší jahody. Do Prostějova na ulici Určická a nově v Nedvězí u Olomouce. Více na jahodárny.cz.
7: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
8: Ekokom. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
9: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
1: Rádio Hana.

0: Tady u nás na Hané neunikne nic, co se stane. Čteme pro vás regionální zprávy a vybíráme z nich to nejzajímavější. S Martinou Kvítko víme, o čem se píše.
1: O čem se píše?
2: Na úvod jedna otázka, jak změní umělá inteligence naše univerzity a výuku obecně? Pomáhá nám nebo představuje riziko? Tomu se bude věnovat celouniverzitní konference AI Day. Už zítra, 16. června, v aule Filozofické fakulty Univerzity Palackého. Další informace na olomouc.cz. Jak už od nás víte, v úterý pojede z Přáslavic na dálnici D35 hned několik tanků Leopard. Proč a kam? O tom píše Report.cz. A taky připomínáme, že pokračuje prostějovské léto, program je na zámku i na náměstí. Jsou to koncerty, letní kino nebo taky plážový volejbal. Podrobnosti určitě najdeme na prostějov.eu. Tak se mrkněte a my už jedeme dál.
3: Víme, o čem se píše.
1: Radio Haná.
3: Tady je Radio Haná.
1: Hezký večer.

0: hudebníci osmdesátek, připravte se, teď je vaše chvíle. Na rádiu Hana startují osmdesátky po osmé. Celá hodina toho nejlepšího, co nám tahle legendární hudební dekáda nadělila. Čekají nás Michael Jackson, Elton John, Bonnie Tyler, Jeremy Days, ABBA, Leonard Cohen nebo třeba Mike Oldfield. Zkrátka playlist, který bychom si na kazeťáku pouštěli pořád dokola, dokud by z toho nepraskla páska. Takže otáčejte volume doprava, protože tohle to bude jízda.
1: Rádio Hana.
2: Milujeme osmdesátky.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
2: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
3: Skvělá atmosféra i tratě pro všechny generace chystá už šestý ročník Dubanské desítky. Ford E-Ran má mezi vyznavači běhání své místo. Pohodové tratě pro nejmenší, ale i náročné trasy pro běžce. Jdi na web 4D Run a registruj se. Dubanská desítka v neděli 13. září v Dubanech u Prostějova.
4: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
5: Folklorní spolek Hanák Troubky vás zve na akci Slunovrat 20. června od 16 hodin v areálu za kulturním domem v Troubkách. Den plný lidové hudby, tance i dobrého jídla. Vystoupí Jiří Pavlica a Hradišťan a další folklorní soubory. Vstupenky v síti Ticketmaster. Info na hanáktroubky.cz.
6: Rádio Hanák.
7: Nejlepší hudební výběr.

0: Slyšíme o pár let dál. Na rádiu Hana startují 90.9. Takže se vracíme do poslední dekády minulého milénia. Těšit se můžeme na opravdové legendy. Spice Girls, Celine Dion, Michael Bolton, Cher, UB40, Lighthouse Family nebo třeba Bryan Adams. Prostě to nejlepší z 90. pěkně pohromadě. Tak si to pojďme společně užít a klidně si u toho připomeníme i své tehdejší taneční kráce.
1: Rádio Hana, 90. v 9.

0: 30 rokov na scéne No Name Outline.
1: 30 rokov kapely No Name na scéne. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
2: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
3: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
2: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
4: Rádio Haná, 90 v 9.

0: Svitavy a Moravská Třebová.
1: Nejlepší hudební výběr.
2: Ahoj, tady Richard Krajčů z kapely Krištof. Zdravím všechny posluchače Rádia Hana a jsem šťastný, že právě teď budete poslouchat naši novinku Půlnoční hřích, kterou s námi naspívala Dobrá Ládia. Užijte si to. Mám

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Máme pondělí 15. června a svátek slaví každý vít. V Česku jich máme přes 18 tisíc a jejich latinské jméno znamená veselý. Veselí se i dvě americké herečky Helen Hunt a Courtney Cox. Ano, Courtney, to je Monika z Přátel. Obě slaví narozeniny. U nás na Moravě slaví narozky zakladatelka organizace Dobré místo pro život, naše kamarádka Věrka Zukalová. A na dnešek připadá i Mezinárodní den odpůrců vojenské služby nebo Světový den větru. Ať vám vítr fouká do zad a posouvá vás tam, kam chcete, přeje vaše rádio v pondělí 15. června.
0: Rádio Haná, kalendárium.
2: Rádio Haná.

0: partneři nejlepších akcí v regionu.
1: A náš éter je vám k dispozici.
0: akce@radiohana.cz.
1: Dejte nám vědět o akcích, které pořádáte.
0: A my na ně pozveme naše posluchače. akce@radiohana.cz. Vaše akce
1: do našeho éteru.
2: Radio Hana, nejlepší hudební výběr.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Pondělí 15. června, 3. červnový týden je tady a co nám vzkazují hvězdy, ví náš rádiový astrolog Tonda Baudyš. Ahoj.
2: Ahoj Lukáši, srdečně zdravím tebe i posluchače.
1: Tondo, o čem bude tento týden?
2: My astrologové někdy máme důvod k optimismu, přestože zbytek veřejnosti nemá na optimismus ani pomyšlení, ale tento týden je hodně o mezilidských sympatích, o tvořivosti a určité radosti. Ve středu je tam i hodně romantických energií, zároveň určitých poučení z krizového vývoje citového života, takže on ten týden je vlastně plný a šťavnatý, určitě je to chytrý týden, kdy přemýšlení, ale i intuice pracují velmi dobře. No a stran víkendu nemám žádné výhrady, právě naopak jsem velice spokojený, že prožijeme tak hezký víkend.
1: Tento týden spolu budeme tvořit, radovat se, v polovině pracovního týdne je prostor pro romantiku i pro poučení a víkend to bude pohodová kapitola sama pro sebe, radost poslouchat. Naším hostem je každé pondělí astrolog Tonda Baudyš, hvězdy radí.

0: události,
1: které tehdy hýbaly světem. Fotbalový šampionát.
2: Italské léto.
1: Procházka pamětí.
0: Tři velké důvody,
1: proč si Rádio Haná pustit ještě o něco hlasitěji.
0: Takové jsou červnové novinky Rádia Haná.

0: díky, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. Pro chodce bude bezpečnější Olomouc Droždín. V ulici U Cihelny začaly stavební práce na novém přechodu pro chodce. Vznikne u autobusové zastávky, budou tu i nové chodníky a osvětlení. Hotovo bude v půlce července.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Známé žluté vrtulové letadlo Čmelák či zemědělské drony můžeme v těchto dnech spatřit nad poli v okolí Prostějova. Letecky tu aplikují ochranu kukuřice. Nejde o chemický postřik a je to bezpečné pro zvířata i včely, píše o tom web města. Oprava povrchu dálnice D46 u Drysic je hotová. Dělníci dokončili práce na krajnicích i obnovu značení a odstranili přechodné značky. Celý úsek na hranici Olomouckého a Jihomoravského kraje je tak opět plně průjezdný, píše o tom ředitelství silnic a dálnic. Sociální sítě nejsou bezpečným prostředím pro děti. To je stanovisko vlády Velké Británie. Jak píše BBC, Británie zakáže dětem do 16 let na svém území přístup k sociálním sítím, a to už od jara příštího roku.
1: Sport.
0: Do první stovky světového tenisového žebříčku se vrátila Karolína Plíšková. Povedl se jí největší vzestup ze všech českých hráčů i hráček v uplynulém týdnu. Na turnaji v Londýně došla až do čtvrtfinále, což jí vyneslo posun ze 106. místa žebříčku WTA na 87.
1: Počasí.
2: Víme, jak bude v úterý na Olomoucku i jinde v regionu. Druhý den týdne začneme jasnem až polojasnem. Až později odpoledne nám těch mraků na obloze začne přibývat. Ojediněle se může vyskytnout i déšť nebo přehánky. Teploty nám vyšplhají k 21 až 25 stupňům. Na horách naměříme 14 až 18. Nezapomeňte se před odchodem z domu namazat opalovacím krémem. UV index bude totiž na 6. Sluníčko bude mít opravdu do sílu.
1: Nejlepší hudební výběr. Byla půlnoc.

0: aplikaci do mobilu
1: pro váš lepší hudební výběr.
0: Stáhněte si aplikaci Rádia Hana do telefonu
1: z Google Play a Apple Store.
0: Stahujte,
1: poslouchejte, užívejte. Rádio Hana.
2: Olomouc, Boskovice, Blansko.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: Rádio Haná.
1: Ci sono malí páni, jip sem každý kokrhání.
0: Než zakokrhá první ranní kohout, je tu noční směna Rádia Haná. Svěží hity pro všechny, kteří nechtějí nebo nemohou spát. Připojte se k noční směně i dnes jedině na Hané. Jedině na Hané. Jedině na Hané.